0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Mám to štěstí, že na rozdíl od jiných chlapců, kteří vyrůstají v neutěšených poměrech, já patřím do rodiny vyrovnané a spořádané. Kamarádů z rozvrácených rodin je mi líto. Nemají klid k učení. Takový František Čermák se například při dějepisu omlouval, že není připraven, neboť otec s matkou spolu do pozdních hodin zápasili a on musel soucovat. Také Kvído Krump se při češtině omluvil, že nenese úlohu opěnkavě, protože mu tatínek pokreslil písanku karikaturami matky a její matky. Ještě více je mi ale líto dětí, jejichž rodiče jsou rozloučeni. Onehdy přišel Arnoš Bínů na hřiště do půli těla natržen, neboť se jeho rodiče hádali, s kým má jít na procházku, a pak se oni přetahovali. Karel Macák, co bydlí v Činžáku u Kašny, je zase napůl hluchý, jak se u nich doma křičí. To u nás je božský klid. Otec sedí celý týden v hospodě a maminka s panem Vránou jsou v obýváku tak jako myšky. Proto jsem měl ve škole dobrý prospěch a na vánoční besídce jsem byl odměněn brožovanou knihou Dospíváte v muže. Šel jsem se do hostince otci pochlubit, ale řekli mi, že je doma, protože není pivo. Hrklo ve mně napětím a vyrazil jsem k domovu jako šílený. Po 5 letech uvidím zase tatíka v domě. A skutečně, otec seděl v kuchyni za stolem, popíjel černou sedmičku, zatímco babička plakala, že jí bere medicínu. Maminka se tvářila nějak kysele a točila se kolem plotny vaříc pivo. Přišlo mi na mysl, že musím využít otcovy přítomnosti a dát mu vánoční dárek, abych ho nemusel na Štědrý den nosit do výčepu. Také jsem byl zvědav, jakou bude mít otec radost, protože po loňském úspěchu s korblíkem se mu letos koupil ohříváček. Běžel jsem tedy do obýváku a hmátl do prádelníku, kde jsem měl svoje překvapení ukryto. Nahmátl jsem však pouze pana Vránu, který mě kousl do ruky a sykl. Proč se hrabeš v čistém prádle, opilců v synku? A snažil se píďalkovitými pohyby zavrtat do utěre. Zeptal jsem se pana Vrány hlasitě, co dělá obut u nás v prádelní. Nemusíš všechno vědět. Ocekl mi a pak se zeptal, jestli je vidět. Proč se neotážete tatínka? Opáčil jsem pomstichtivě. Vrána vyskočil a pravil. Přišel jsem si vzít ručník, který jsem vám před 4 lety zapůjčil a nechci oce zbytečně upomínat, aby mu to nebylo trapné. Miluji pořádek a proto jsem vyhrkl. Máte-li s tatínkem tahanice o ručník, bude lépe, řeknete-li si to z očí do očí. A vykročil jsem ke kuchyni. O, neruš otce, breptal Vrána. Vlastně ručník ani nepotřebuji. Oschnu cestou. A zmizel kvapně oknem. Vzal jsem ohříváček a šel za otcem, který právě trhal 3. věrtel na naší chmelnici za domem. Dal jsem mu dárek a popřál veselých Vánoc. Otec se mě zeptal, jestli jsem nezblbnul z piva. Začal jsem plakat a šetrně se mu připomenul, že není nikdy doma, tedy ani na Vánoce nejspíš nebude. Já, že nejsem doma, rozčílil se otec, přežvikuje netrpělivě chmel. Protože medicina došla a domácí pivo se teprve chladilo. Pravda, byl jsem teď několik let pryč, ale víte o mně, kde jsem a co dělám. A abys věděl, pokračoval otec, v neděli pojedem na výle do přírody. Zajásal jsem a běžel oznámit mamince tu radostnou novinu. Když se pivo ochladilo, Sedli jsme si v kuchyni kolem stolu a radili se, kam vyrazíme. Do Třebáně, navrhla maminka, tam jsme ještě nebyli. Ale otec, již nervózní, protože kolem domu přejelo auto ze Sudy, prohlásil. Když se nemůžete dohodnout, pojedeme do Popovic. Prohlédneme si pivovar, ať kluk ví, kam půjde do učení. Maminka cosi namítala, ale otec řekl, mlčet, přijde to lacino, svezeme se autem z hospody. A ze slovy, na zimu přikryjte chmelnici slamou, odešel do restaurantu. Co zbývá ještě dodat? Výlet do Popovic se vydařil. Já viděl své příští pracoviště, otec si přivezl sadbu chmele a maminka se seznámila s jakýmsi panem Vránou, který tam byl také náhodou na exkurzi. Nyní je u nás doma zase ticho a klid. A mně je čím dál tím více líto synků a dcerek z rozvrácených rodin.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Náš tatínek, co nedělal doma sám, s ničím nebyl spokojený, cíhla to koupa a kerej vůl, tohleto a tohleto a pořád nás tak všecky jmenoval. Tak my už jsme o to nedělali vůbec nic, to ne, jak říká František Vlček, jako jak říká, že dneska tam mládež, my na to jednou doplatíme. Co jí vidíme na očích, to jim koupíme a oni nemají potom ten správný cit. Jsou cynický, zhejškaný. Já když si pamatuju, jak my s bratříčkem jsme seděli na zápraži, když jsme viděli našeho tatínka, válečního invalidu, jak seká dřevo a sám ho řeže, nebo babičku s kroucenou revmatismem, jak nese okovy plné vody. My jsme s bratříčkem plakali. A on pak, kolik vám byl rokov, bo ano, po vojně jsme byli, no. Zkrátka riskovali, že jsme volové, ale museli jsme ty jenom jednou prostě. To bylo trošku naopak, když přišlo takový psaní, já jsem z Ivančic a to přišlo až tady odtud z Prahy, že by k nám Eliška mohla přijet, to byla sestřenička taková pěkná. Tak. Já z toho do dneška žiju. Co mě řekla o životě, přísám Bohu, literaturu mě určila dopředu, všecko prostě. Že by k nám mohla, psala teta, ale že prostě nesmí ztratit tempo v hraní na klavír. Jako by to zahodila, vejít měsíc někde, když denně 3 hodiny cvičí a tak dále. Babička pohano, no, máme klavír, teda moje maminka, no, ale to přece na tenhle ten nemůžeš, oni tam mají, já nevím, co za značku a to všecko. A teď se podívala a povídá, no jo, pak to má hrát, když to úplně ty paličky filcový prožrali molí. Zavoláme někoho tatínku, víte, a on po jakou by zvolala. Jak to může kdo spravit jinak, než že to prostě opraví, to umím já taky. Šel k tomu nás rozehnal, vzal maminčiny takhle dlouhý rukavice, s takový jemný kůžičky plesový, povídal mi už stejně nikam nepůjdem, víte, už stříhal takhle. A tak krásně to oblepil, že opravdu to vyžraný nebylo vidět. A teď povídá Lído sestře, Lída sedla, hluchoněmej klavír. Tatínek takhle stala, povídám. Skočte někdo pro pastucha. Skočit pro pastucha znamenalo pro radiče pijan, šel pryč. Pak přišel pan pastucha a tatínek, aby příště, kdyby spravoval klavíry, už byl perfektní, tak přece jen takhle stál, ten pastucha sed, klep, zvětový košel, a povídá, kerej vůl, a tatínek dělá.
0: Rádio Jihlava.

0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
1: Věřím ve tvé sny, věřím ve vše.

0: Rádio Jihlava 101.1 FM. Rádio Jihlava.
1: Teďka jsem zrovna slyšel takovou příhodu, to vypadá skoro jako nějaká anekdota, že nějaký pytlák přišel z lesa, měl hozenýho přes rameno jelena zastřelenýho a potká hajnýho, ten jen zařval, co to neseš. On říkal, to je můj pes, vomdlel, tak ho nesu domů. A on říkal, co ty parohy, on říkal, to je jeho problém. Takže znáte tu skotskou anekdotu, jak ty dva skotové, Kouna Roubíček, jak aby ušetřili, tak měli všechno na půl, že měli na půl byt, chatu, auto a i Sáru měli na půl a Sára přišla do jiného stavu a byla potom v porodnici a pak volali, že se jim už něco narodilo, aby tam někdo přijel, ale ani Kon, ani Roubíček tam nechtěli jet, aby nemuseli dávat benzín do auta, tak losovali a padlo to na Roubíčka a on tam byl a když se vrátil, jak se ho Kon ptal, tak co se narodilo? On říkal dvojčátka a to moje umřelo. Tak vážím přátel, já si myslím, že to, co se stalo těm dvěma pilotům, že jak ztroskotali v Antarktidě někde, jak čekali u toho vraku letadla asi týden, že doufali, že někdo objeví a pořád nic a když už měli takový hlad, že to nemohli vydržet, tak ten jeden šel hledat něco k jídlu, že a když se asi po 12 hodinách vrátil, tak ten, co zůstal u vraku, se optal, tak co našel si něco k jídlu a mu říkal, mám pro tebe dvě zprávy, jedna špatná a ta dobrá, nejdřív tu špatnou. Našel jsem bohužel jenom medvědí trus a ty ta druhá, jeho tam hodně, že? Také žárlivý manžel hrozně žárlil a schválně přijel o den dřív ze služební cesty a pomalu otevřel dveře a samozřejmě, jak předpokládal v předsíni cizí boty, kabát, že tak pomalu po špičkách šel do ložnice a tam samozřejmě pod dekou seděli v posteli hrozné věci. Tak vzal sekeru a rozsekali na cimpr campr, že krev stříkala a on byl taky celý od krve, tak šel do koupelny a tam stala manželka jeho a pucovala si zuby a on vykřiknul leknutím a ona mu říkala, pš, přijeli vaši. Tak, vážení přátelé, lidi vůbec se ošklivě chovají ke psům, že zvláště průvočí ve vlacích se ošklivě chovají ke psům. Jsem zrovna slyšel, jak nějaký průvočí přišel do kupé a kontroloval jízdenky a tam seděla taková stará dáma, sympatická. Vedle ní seděl na lavici její jezevčík, že a ten průvočí na to paní řval, že ten jezevčík musí okamžitě na zem, že a ta paní se bránila, že tomu jezevčíkovi kopla lístek, takže může sedět a ten průvočí řekl, dobře, ať sedí, ale nohy musí mít na zemi, že tak já tomu studentovi umře dědeček, že jo, a má jít na pohřeb a nemá černý šaty, tak jde za kamarádem, aby mu je půjčil a mu je teda půjčí a hrozně dlouho mu je nevrací, on se potom ptá se s těma šatama, říká, co by bylo dědovi, byli dobře, no tak je, mohl dopadnout ještě hůř.

jako ten, že jo, jak se vyboural v autě a byl na operaci, že když se probudil z narkózy, tak k němu přišel doktor a říkal, mám pro vás dvě zprávy, jedna je dobrá, jedna špatná. Nejdřív tu špatnou, bohužel jsem vám musel amputovat obě nohy, že a teď tu dobrou, váš soused od vás koupí pantofle, že? Tak když jste o tom slyšeli, ty, když si ty brýle nasadíte, tak... Můj známý mi to říkal, že už se to prodává asi za 40 000, že když si ty brýle nasadíte, tak nevidíte textil, jo, že, tak on si to prý kupoval a skutečně jako nasadil a prodavačka byla nahá, sundal, oblečená, nasadil, nahá, k tomu nechtěl věřit, tak šel ven a nasadil se skutečně všichni lidi na ulici nahý, sundal, oblečený, nahý, tak šel domů, zaplatil 40 000, nadšenej, za ruku to mělo asi 20 let, a šel domů, utíkal a ještě před dveřma si nasadil brejle a běhnul a tam v posteli jeho manželka s kamarádem jeho nahý sundal a byli pořád nahý a právě šmejt jeden pitomej.

0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
1: Někdy jsem daleko, pak blíž. Někdy jsme rub a líc. Někdy slyším tikat hodiny, co už roky nechtějí jít. Někdy tě mám ve svém těle od pondělí.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Na těch lodičkách víceméně já spíš jezdím na ryby a pamatuju si na jednu krásnou výjížďku, když jsme na Dalešický přehradě s mým přítelem Pavlem Ambrožem jeli chytat ryby a oni nám půjčili kánoji. Já jsem v tom nikdy nejel. Já jsem si říkal, no tak kánoje, no co to může být, no prostě tak. A to ještě ten Pavel, který v tom taky nikdy nejel, tak ten, že to je, on je podnikatel, jo, on nebude jezdit v kánoji, jo. A přesto teda jsme si oba vyslekli, což už samo o sobě bylo impozantní, a sedli jsme si do ty kánoje a on říkal, já tam s tebou nebudu sedět celou tu dobu na těch rybách. Já se budu projíždět po přehradě, jo. To jsem se musel smát téhle větě o něco později, protože jsme vyrazili od břehu, naše ženy seděli na břehu a dívali se tak za námi, jak vyplouváme, a my jsme urazili normálním způsobem asi tak 6 metrů a pak jsme se neustále točili dokola. Já jsem mu říkal, vole, nezabírej, jo. To musím vzadu srovnat já, jo. A on ne, on furt měl pocit, že zabírat musí, tak zabíral. Já jsem zabíral taky, teď já jsem přehazoval tu veslo zleva doprava. A my furt dělali ty vrtulky takhle na to. Nás si všichni fotili, filmovali, jo. Tam měli Vánoce lidi ten den prostě na to, na té Dalešické přehradě. A já jsem si vzpomněl na tu větu, jak on říká, tam s tebou nebudu, já se budu projíždět po přehradě, jo. Tak jsem mu říkal, Pavle, tak mě tam aspoň zavez a pak se projíždět. Říkal, doplaveme tam. My na ryby jezdíme s mým kamarádem Frantou Kocmanem. A Franta Kocman to je rybář, který má absolutně všechno, co rybář může mít. On má všechno nejlepší, jo. On má veškerý nejlepší značky prutů, navijáků, vidliček, svítících, blikajících, laserových zařízení, já nevím co, ponorních zařízení a všechno možné, co vůbec existuje, podběrák, jo, na automatické vysouvání a různý další takové jako věci, které má. A dlouho nic nechytil, zatímco já na starý pruty jsem chytal jednu rybu za druhou. Až mě postupem času obměnil můj arzenál, tak teď už nechytáme ani jeden žádný. Teď už oba dva jsme v takový jako pohodě, ale František je úžasný kamarád a proto dneska chci trošku pomluvit, protože nikoho jiného bych si nedovolil, jenom si ho nejlepšího kamaráda. Ale fakt je, že my když třeba z těch ryb odjíždíme, tak on mě baterkou, až odjíždíme za tmy, on na mě posvítí a zkontroluje mě, jestli, jak říká brněnský von, jestli nemám špídavou prdel, abych mu nezašpinil sedadlo třeba. Protože mě se jednou povedlo, že jsem seděl normálně na trávě a tam byly takový ty bobulky, jak my tomu v Brně říkáme, kudly babky. A já jsem mu to zanesl normálně do toho auta a on to potom týden z toho pucoval, jo. A tak on mě teď osvicuje furt, jo. A ten Pepa, když jsme náhodou u něj, tak on vždycky, že my mu děláme takový divadlo, že a teď on tam na mě svítí a takhle. Projíždí mě všude možně tou baterkou, jako a říká, a co to furt děláte? A říká, a to já ho musím tak různě zkontrolovat, jako to on má na sobě kudly babky. Co má na sobě? Ano, tomu ty nebudeš rozumět. No nerozumím. Aby mě to nezasvinil, víš, a takovýhle. On tam má taky Franta různý úlovky, že jo, třeba my jsme jednou seděli a on tam měl nahozeno na candáta ve tmě a teď se ozval ten jeho bzučák, protože on má všechno na bzučáky, že jo, to je, má úžasný anglický a americký bzučáky a všechno má skvělý a jo. Najednou to udělalo jak to bzučelo a jelo to, tak my jsme k tomu hrnali, až to signalizovalo záběr, on chytil jelena tam. Ten jelen, on se šel napít, on chudák nevěděl, že tam Franta má udici s bzučákem, jo. Tak se mu zamotal do té šňury a šel tou vodou a to bylo to byl záběr Franta. Ty uličuji, to bude klacek neuvěřitelný, člověče, to musíme vytáhnout, tohle, to počkej, kde to je, víš, kam směřuje ta šňura? Já říkám, Franto, klesu. Jak je to možný? Jak je možný, že směřuje k lesu, jo? Ty to má směřovat do vody, já říkám, já nevím, jo? A pak v dálce vidíme ty parohy a...
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

Rádio Jihlava 101.1 FM. Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Pamatujete si, když oni se hlásili, někteří ty senátoři do toho senátu, oni neuměli ani vyplnit tu přihlášku někteří.
2: Prosím tě, ale tohle už neříkej, to je zapomenutý.
1: Já bych to rád připomněl. Třeba jeden kandidát na senátora, oni ho teda nevzali, jo? Já ho nebudu jmenovat, abych mu nedělal ostudu.
2: No.
1: Napsal do kolonky majetkové poměry přesně tohle. Jediným mým majetkem jsou čisté ruce. Nějaká Švorcová to napsala.
2: Počkej, teď si říkal, že nebudeš jmenovat.
1: Jsem taky neříkal, Jiřina. Švorcová dneska může být jaká paní, že jo? Já jsem teďka taky zrovna Švorca, nejsem její brácha.
2: Takže já bych pomalinku přešel.
1: A jiný kandidát, taky ho nevzali, taky ho nebudu jmenovat. Napsal do rubriky pohlaví evropský průměr.
2: To už je moc.
1: Přitom to byl normální stehlík.
2: Ale úroveň. Úroveň. Já bych pomalinku se zase vrátil na tu rovinu, na které jsme vlastně začali. Pojďte si povídat o aktuálních zajímavých věcech teďko. Třeba co nás všechny zajímá?
1: No.
2: Třeba pády bank.
1: Ano, přátelé, pády bank, to je ono.
2: Budeme hovořit třeba o kreditní bance Plzeň.
1: Ano, přátelé, kreditní banka nám padla. Ale to byl fofr, co? 12 miliard je fuč, no. Nikdo neví, kde jsou. Mě se měli zeptat, já to jim přesně. Ano, slečno, přesně tam.
2: Vy už jste spolu hovořili na toto téma.
1: Já odezírám zertu.
2: Nejdůležitější, přátelé, na naší politické scéně je morálka.
1: Ano, morálka, nejlepší šaratice.
2: To je minerálka, Alois, to je rozdíl.
1: Ale malej. Z obojího se můžu udělat blbě. Při špatném užívání.
2: Pozor, ale teď má trošku pravdu. Když se nad tím zamyslíte, má pravdu. Víte, jak oni se u nás hádají teďko?
1: No, pěkně.
2: U nás se teď nedohodne ani koalice.
1: No, prosím, koalice. Co ta dělá v politice?
2: Je tam od začátku.
1: Koalice?
2: No, jistě.
1: Ta vždycky sedí na větvi.
2: Prosím tě, koalice je v politice od začátku, jinak by nefungovaly ty vazby, které tam...
1: Teď se mi řeče, že se koalice přemnožily.
2: Prosím.
1: Že je povolen odstřel 2000 kusů?
2: Neříkej tyhle věci.
1: V Austrálii.
2: Víš vůbec, co to je koalice?
1: Jistě, koalice to je paní Votomer Vítka.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Já bych pomalinku přešel k takovým těm věcem, o kterých bychom měli hovořit v té politice, to, co je zajímavé, co bylo pozitivního.
1: Ano.
0: Víte, já mám hroznou radost, že je konečně podepsaná ta česko-německá deklarace.
1: To má pan mladý opravdu radost.
0: Ano.
1: On je ze Sudet.
0: To nevadí.
1: Jeho tatínek se ještě jmenoval Junge.
0: To si nemusel tady.
1: Byl u Stalingradu.
0: No co, otec byl turista rád cestovat, tak se podívali do tohohle města, co je na tom, no.
1: S jakou cestovkou tam asi tak byl?
0: Nevím, myslím, že se to jmenovalo Wehrmachtur, nebo takhle. To není důležitý.
1: Ale jeho tatínek byl, přátelé, hodný Němec. Já ho znal. To byl takový ten typ východního Němce, Enderáka. On tam střílel do vzduchu, říkal.
0: Ale ne. To není pravda. Táta byl u muziky.
1: Hrál na lehkej kulomet.
0: Prosím vás, z toho důvodu o tom nehovořím, jo. Já o tom hovořím z toho důvodu, že vlastně je to podepsáno, čili máme klid, i když jsou tam některé věci, které bych možná ještě doladil.
1: A už to začíná, zase není spokojený. Přátelé, ale já jsem tu německou otázku už jednou provždy vyřešil.
0: Ty?
1: Mám to vyřešeno. Jak to smest jednou provždy ze stolu navždy.
0: No.
1: Mám to krásně vymyšlený, přátelé. Já bych sem se Němcům omluvil.
0: Ano.
1: Já bych je sem pozval. Já bych je tady s náma nechal rok žít a ty pomažou sami zpátky, to bude kalup. To bude fofr. Ty se zastaví až v Olorimberg.
0: Proč o tom hovořím, přátelé? Hovořím o tom, že tohle byla první práce Senátu, jestli si vzpomínáte.
1: Ano.
0: Už se nám uzavírá legislativa, rozumíte? Už to začíná fungovat. Bohužel jsme zjistili, že spousta lidí ani neví, co to ten Senát je. Já bych rád vysvětlil ten Senát, tak z nějak trošku...
1: No já bych to, přátelé, vysvětlil pregnantně, já to umím bezvadně.
0: Ty?
1: Jistě. Senát podle decemviri legibus scribundis... Čumíte, paní, co? Koukáte na latiníka. Je latinsky. Škoda, že nevím, co to znamená, ale... Hezky se to poslouchá. Scribundis. Takhle podle tohoto, má to být nějaký římský právo, takže podle tohoto římského práva, přátelé, je senát shromáždění nejmoudřejších a nejváženějších lidí ve státě.
0: No.
1: Teda v Římě.
0: Proč tam dodáváš tyhle bonmoty zbytečný? To bylo hezký.
1: Ano. U nás je to taky tak.
0: Teď je to v pořádku, ano.
1: Když, přátelé, i v tom Římě měli takový úchylky a excesy, třeba za císaře Kaliguly zvolili senátorem jeho koně. Ano. Takže Římané měli v senátu koně. No a my jsme je trumfli.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: U nás v rodině máme zakořeněný odpor proti alkoholu. Pálenka k nám nesmí od té doby, co dědeček v alkoholickém opojení šimral základy domu trhavinou. Neboť se mu zdálo, že vnučka špatně chápe jeho opilecký výklad o Vezuvu. Také otec alkohol nesnáší. Zejména pak po 10. sklence rumu. Teta se napila poprvé při svatbě a od té doby nevystřízlivěla. Bratr vůbec nepije a jistě neprávem se mu přezdívá demižón. Je přirozené, že já, jsa takto přísně veden, jsem obcházel restaurace širokým obloukem a nenávistně plival na vývěstní štíty vináren. Také kamarády ve škole jsem napomínal, aby o přestávce neprolévali hrdlo levnou výčepní lihovinou. Říkal jsem jim upřímně, volové, kdybyste nechlastali a za ušetření peněz koupili si švihadlo a potýrali tělo. Sám jsem jim šel nejlepším příkladem. Hned ráno, když jsem vstal ze žíněnky pod širým nebem, neboť otec propil postele a dům, rozhýbal jsem si tělo maratonským během a při jízdě vlakem zpět jsem na záchodku prováděl ranní hygienu, omyl celé tělo, záda promasíroval papírovým ručníkem a v kupé jsem si napsal úkoly. O jídlo jsem také neměl starost. V nádražní restauraci se vždy našlo něco z předešlého dne, zvláště když jsem nebyl vybíravý. Nepohrdl jsem ani ováleným soustem, neboť tělo sportovce spotřebuje mnoho kalorií a neptá se, kde jsi je získal. Ve škole jsem se nejvíce těšil na hodinu tělocviku. Bohužel tělocvikář Haštal nepatřil k průkopníkům tělesné výchovy. Hodiny zanedbával, rozcvičku vynechával vůbec a k nářadí nás nepouštěl, abychom ho prý neohmatali. Za to se však věnoval vyspělé žákyni Kotizové, které často vysvětloval pod bradly základy sportovní masáže. Po vyučování, kdy všichni ostatní hoši kouřili za stodolou, jsem je vždy marně varoval slovy. Volové, kdybyste nehulili a za ušetřený peníz koupili si švihadlo a potýrali tělo. Po obědě, který jsem měl připraven u známého popeláře Kalouse, jsem se šel na nedaleká jatka poměřit s kamarády řezníky v zápase. Když jsem je všechny unavil, pustil jsem se do lesa pomoci dřevorubcům stahovat klády do údolí, neboť jim padla kobyla. Doma jsem se večer vlastně jen otočil, vzal si starší oděv a sváteční montérky zavěsil na strom, aby do neděle vydrželi puky. A před usnutím počirákem jsem při svitu svatojánských mušek ve sklenici prolistoval své album sportovců. Tak ubíhal den za dnem. Mé tělo sílilo, svaly dosáhly tvrdosti kamene a při běhu jsem rychlostí připomínal pštrosa. Bylo mi dobře, když jsem se ve vypůjčených tretrách vznášel družstevními lány a dechu se mi stále dostávalo a svaly necítili únavu. Rolníci nechávali práce a selky mi s úsměvem mávali šátky. Usmál jsem se na ně také a běžel dál. Ne, mně ještě nepřišel čas ohlížet se pořádně chlapsky po ženách, jak se říká, zakoketovat si s babama. Můj cíl sportovce byl jasný. Nejprve připnout na hruď olympijskou medaili a pak teprve ženu mezi atletkami si najít a o svatební noci na obě líce pocelovat. Však už to dlouho trvat nebude, když stanu na stupni vítězů v 10 boji. Pot se ze mne lil, ale v běhu jsem nepolevil, i když obloha hrozivě potemněla a zdáli hrom burácel. Vybíhal jsem pravidelným tempem strmý kopec. I nad tebou, přírodo, zvítězím, volal jsem, přestože mi přívaly vod zalévaly ústa. V tom zahřmělo přímo nade mnou a blesk rozčísl blízkou borovici. Startovní výstřel, pomyslel jsem si. Jako na stadionu, zkusíš si finiš, Václave. A vyrazil jsem tryskem do louky. Zde nalezený deník sportovce končí. Citujeme ještě zprávu z okresních novin. Tragická událost. Včera našli zemědělci svážející seno na louce u kulturního domu, dříve u pastoušky. Tělo mladíka zasaženého bleskem při pondělní dešťové přehánce. Jedná se o Václava Zoubele. Upozorňujeme pionýry, aby si vzali z této nehody příklad, jak správně říká tajemník MNV, což jim vzkazuje. Milé děti, zastihne-li vás živel v poli, lehněte si do brázdy a odhoďte vše kovové, například pluh. Nebo jděte do nejbližší restaurace a v klidu vyčkejte sucha. Jenom blbec, jako byl Zoubele, v bouřce utíká. Čest jeho památce.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Kdybych vyhrál milion, no, řekl bych si, taky dobrý. No. Řekl bych si, lepší něco než nic. Lepší než když kopne kůň. No a přiřadil bych to k svým už vydělaným milionům. Prosím, co byla ta otázka?
2: Kdybyste měl být popraven, jaké by bylo vaše poslední přání?
1: No ale moc to neříkejte, jo, nálas. Aby se to jako neujalo. Kdybych měl být popraven, tak moje poslední přání by bylo, aby se poprava nekonala. A kdyby to náhodou, kdyby to neprošlo jako nápad, jo, pač takhle jako nápad, takhle je to blbost, ale jako nápad je to výborný. Tak bych žádal elektrické křeslo. Určitě by nefungovalo. To mám před každou premiérou. To si vždycky přísahám, říkám, proč já jsem se naučil? Proč já jsem se neučil? Proč já jsem, táta, otec mi to říkal, uč se, chlapče, špatně dopadneš, už je to tady. Ano, můj otec chtěl, abych byl průmyslník. On si přesloval, on už to viděl, Kopecký and Company. Kožešiny ve velkém, Paříž, Londýn. Paříž, Londýn, Amsterdam, New York, všude velká firma kožešiny, no. Já jsem mu říkal, tati, slyšel jsi někdy slovo říjnová revoluce? Víte, když jsem se na tu dobrou tvář svého otce... Když jsem se na tu bezelstnou tvář svého otce podíval, tak jsem viděl, že to neslyšel.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Jste šťastný v manželství? Neodbytná otázka.
2: Já jsem se domníval, že to má být veselý večer. No, prosím. No, ale když jinak nedáte. Já vám odpovím, no. To je taková otázka asi jako, kde pak račte mít mateřské znaménko. Především, má drahá, já si myslím, že to je absolutně špatně a falešně položená otázka. Manželství přece není od toho, aby byl člověk šťastný. Manželství je spíš od toho, aby člověk vůbec byl. A to v přímém i přeneseném slova smyslu. Podle mého názoru by manželství mělo být uchráněno před dvěma extrémy. Před přílišnými nadšenci a přílišnými pomlouvači. Obojí spolu souvisí víc, než byste řekli. Jsou to spojité nádoby. Ti první se velmi záhy mění v ty druhé. Podívejte. Jestliže dva mladí lidi jdou do toho, ale nevědí, do čeho to lezou. Jestliže si to pletou s něčím jiným, se zlou se potáží. Jestliže mladí lidi, kteří se berou, nevědí, o čem ta povídka nebo ta píseň, kterou nazýváme manželstvím, o čem je, že to není o lásce, že to není o erotice, no to už vůbec ne. Že to je o zodpovědnosti, o výchově dětí a prostě manželství, že je zcela rozumná, praktická, utilitární, sociální instituce, když toto nevědí, velmi brzy dojdou k určitému rozčarování a kydaj na to hnuj. Najednou ty očička prostě se divějí, co se to vlastně děje. Ale to není vina manželství, to je vina jejich. Manželství je o dětech. Podívejte se. Národ, společnost, stát potřebuje další pokolení. A vina vlastní útraty mu je vychovává. A navíc to ještě prožíváte jako své subjektivní štěstí. Abych to řekl stručně, no manželství, no není to nic ke chlubení, ale není to taky žádná hanba.

0: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty, celý můj svět,
1: laskavá náruč
0: i zběsilý hled.

0: nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
1: Potkal jsem tě zase po letech, byla si krásnější, než jsem si tě pamatoval. Povídali jsme si o dětech, trochu jsem přeháněl, trochu se naparoval. Chtěla si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co si. Slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled o tom, co se nosí. Já nezapomínám 10 let, jak půl hodina.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Říká lékař panu Pánkovi. Představte si, že teď existuje nemoc, která se léčí rumem. Je, pane doktore, a mohl byste mi říct, kde bych ji mohl dostat?

0: Kaufland Kart Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
1: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Kart Extra. Kaufland.
2: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
3: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
4: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
5: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
6: Slyším, Tatart nákupy?
5: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Koncert slev rozezní také sluchátka Xiaomi Redmi Buds, které nyní pořídíte o 20% levněji.
6: To je mazec.
5: Tatart, opravdový elektrospecialista.

vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé rozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.

0: super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Kelly's Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně. Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Jakobs Barista zrnkovou kávu, kilo za 399,90. Klan Campbell jemnou skotskou whisky za 269,90. A Linteo toaletní papír s Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 15. září. Kaufland.
1: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
2: Přeji hezký den u zpráv. Prezident Petr Pavel přijme v pondělí premiéra Andreje Babiše. Tématem jednání bude koordinace zahraniční politiky, zejména účast prezidenta na valném shromáždění OSN a další aktuální otázky.
1: Co se děje v kraji?
2: Často skryté dvorky, zahrady a zákoutí v historickém centru Litomyšle oživí koncem týdne akce Litomyšlské dvorky. Od pátku do neděle má na programu směs výtvarných, hudebních, divadelních či dalších akcí. Na všechny bude vstup zdarma. Letošní srpen byl celosvětově nejteplejším měsícem historie, když vyrovnal rekord července 2023. Průměrná teplota vzduchu u zemského povrchu činila 16,96 stupně Celsia a byla o 85 setin stupně nad průměrem z let 1991 až 2020. Letní období od června do srpna vyrovnalo rekord průměrné celosvětové teploty z roku 2024. Tenistky Kateřina Siniaková a Taylor Townsendová postoupily do finále čtyř hry na US Open a dělí je poslední výhra od společného kariérního Grand Slamu. Nasazené jedničky porazily rusko-belgickou dvojici Schneiderová-Mertensová 6-0 7-6. Českoamerický pár bude bojovat o titul v pátek. Narazí na domácí dvojici Montgomeryová-Krugerová.
1: Rádio Jihlava 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
3: I ve čtvrtek ráno jste s rádiem Jihlava, máme po zprávách, tak víme, co se děje a my se můžeme pustit do dnešního čtvrtečního rána. Tak ať se skvěle poslouchá, to vám přeje Rádio Jihlava a Zbyněk Kloucký. Hezký den.
1: Rádio Jihlava 101.

0: Víme, co se děje v Jihlavě.
1: Z Jihlavy putuje 50 kol na pomoc školákům v Gambii. Jihlava dlouhodobě podporuje projekt Kola pro Afriku. Do projektu Kola pro Afriku, který pomáhá dětem v Gambii, se zapojuje také město Jihlava. Z Jihlavy nyní putuje do Afriky 50 jízdních kol, dalších 40 kol odeslali dárci ze Žďáru nad Sázavou. Za 14-letou dobu existence sbírky v Česku bylo do Gambie odesláno přibližně 15 000 kol. Kola pro Afriku tímto ale nekončí. Lidé, kteří mají doma nevyužité nebo vyřazené jízdní kolo, mohou do sbírky přispět i nadále. Největší zájem o horská a trekkingová kola. Sběrné místo je v městském skladu v areálu útulku pro opuštěná zvířata v bývalých kasárnách v Pístově u Jihlavy. Kola tak dostávají druhý život a v Gambii pomáhají především školákům z vnitrozemských oblastí, kteří často překonávají do školy dlouhé vzdálenosti.

0: Kalendárium Rádia Jihlava.
1: Pojďme se podívat na ten dnešní den, to znamená 10. září v kalendáři. V roce 1902 v Austrálii skončilo několika týdenní období sucha, jedno z nejhorších v historii země. A v roce 1982 byla vydána kompilace The Complete Silver Beatles. V roce 1993 ve Spojených státech na stanici Fox byla odvysílána v tento den první epizoda kultovního seriálu Akta X. A v roce 2008 nedaleko Ženevy byl do provozu uveden obří urychlovač částic. Právě teď rovněž narozeniny, v roce 1943 se narodil hudebník Jaroslav Vikrent, v roce 1955 herec, režisér, scénárista a dramaturg Ondřej Pavelka, v roce 1976 režisér a spisovatel Patrik Hartl a ještě rok 1933 to se narodil německý módní návrhář Karl Lagerfeld. Pěkný den přeje Rádio Jihlava.
0: Kalendárium Rádia Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Přijde starší pán k psychologovi a stěžuje si. Mám žaludeční vředy, trpím nespavostí, nadměrně piju, mám cukrovku a vysokou hladinu cholesterolu. Žena mě podvádí s mladým milencem, protože už nezvládá manželské povinnosti. Co mi na to řeknete? No tak, můžu jedně pogratulovat. Vše svědčí o tom, že jste úspěšný podnikatel.

0: Víme, co se děje v našem kraji.
1: Železniční zastávka Pohlečtí Dvořáci u Havlíčkova Brodu možná v budoucnu přestane sloužit cestujícím. Správa železnici považuje za málo využívanou. Ve všední dny v průměru nastoupí nebo vystoupí na zastávce pouze jeden cestující denně. Při plánované modernizaci trati mezi Havlíčkovým Brodem a Pohledem po roce 2031 správa železnic navrhuje její zrušení. Zastávka Pohlečtí Dvořáci není rentabilní. V současnosti tam ve všední dny zastavuje 5 vlaků, o víkendech žádný. Problémem je podle správy železnic také cena případné rekonstrukce. Ta by podle odhadu vyšla přibližně na 15 milionů korun. V okolí zastávky přitom lidé žijí, pracují. V místě jsou bytové jednotky, restaurace a několik firem. Podle dostupných informací ale obyvatelé častěji využívají autobusovou dopravu. Využít mohou také zastávku městské hromadné dopravy.

0: všechno ví, a když neví, tak si to vymyslí.
1: A další otázka na holky a kluky. Naše zlatíčka je připravena. Proč nosí paní doktorky bílý plášť? To by nás holky a kluci zajímalo.
2: Protože je to moderní.
3: Protože když se zašpiní, tak jim to nevadí.
4: Protože je doktorka doktor.
5: Protože olečuju. Olečuju pacienty.
6: Protože...

0: do 31. října více na Lidl.cz. Čau a pa! Na kraji
1: je tu OP 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku OP 24 platí jen do 30. září.
2: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90 a Pepsi 2,25 litru s apkou pouze za 24,90. Albert, dle srovnání k 2.9.

0: vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Milka čokoládu z Kaufland Card Extra za 69,90. Budweiser Budvar nebo Budvar 33 za 17,90. A Senzodin nebo Parodontax z Kaufland Card Extra za 89,90. Až do 15. září. Kaufland.
1: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
2: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
0: Vážně? A co umí?
2: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
0: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Maxitrat prací prášek 50 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Jelen prací prášek 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
5: Jsou tu zprávy, vítejte. Ministerstvo spravedlnosti prověří znalecký posudek, kvůli kterému policie překvalifikovala případ usmrcení 3leté dívky jejím otcem z letošního března.

0: z vraždy na takzvané opilství. Serveru Seznam zprávy to řekl ministr spravedlnosti Jeroným Tejc. Policie na základě znaleckého posudku dospěla k závěru, že otec byl v době činu pod vlivem drog a byl nepříčetný.
1: Co se děje v kraji?
0: 73letý muž ze Svitavska, po němž policie v noci na středu vyhlásila pátrání, byl nalezen mrtvý. V úterý odpoledne odjel na elektrokole ze Svojanova u Moravské Třebové do bydliště v obci Linhartice, ale už nedojel. Byla nařízena soudní pitva, s největší pravděpodobností lze vyloučit cizí zavinění. Medvěd na severu Slovenska zaútočil v hustém porostu na člověka, který utrpěl zranění. Incident se stal u obce Suchá Hora už v úterý. Zraněný byl ošetřen v nemocnici. Střety medvědů s lidmi na Slovensku nejsou ojedinělé. Předseda Českého tenisového svazu Jakub Kotrba z osobních důvodů končí. O své rezignaci včera informoval výkonný výbor svazu, který to vzal na vědomí. Nahradí ho současný místopředseda Petr Pála.
2: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
3: O zprávách a informacích se dostáváme do další hodiny dnešního vysílání ve čtvrtek s Rádiem Jihlava. Tak dobrý den, hezké ráno a ať se skvěle poslouchá. Tady Rádio Jihlava, Zbyněk Loucký. Pojďte do toho dnešního dne s námi.
2: Rádio Jihlava 101.

0: Tam na Jihlavsku.
1: Dnes vás vezmeme na parádní koncert. Koncert Junger Kammerchor. Velká gotická síň Jihlavské radnice dnes v 17 hodin. Vstupné dobrovolné. Koncert Junger Kammerchor. To jsou mladí a talentovaní sboristé, kteří každoročně okouzlují publikum v regionu i za jeho hranicemi svou pěveckou kvalitou a dokonale vyváženým souzvukem. Pravidelné koncertní cesty zavedli sbor také do evropských zemí a za dobu svého působení se JKO etabloval a 45členný sbor dnes zavítá do Jihlavy. Tak si to užijte.
0: Kam na Jihlavsku?

Posloucháte Rádio Jihlava, my vám přejeme hezký čtvrtek s datem 10. září a taky dobré ráno. Dnes je v kalendáři Irma, přejeme všechno nejlepší k dnešnímu svátku. A právě dnes je taky Světový den prevence sebevražd. Mějte se moc hezky, prožijte hezký čtvrtek s datem 10. září a hlavně, ať se dobře poslouchá. Rádio Jihlava přináší další hit

Rádio Jihlava. Nechte se bavit. Jirka má ve škole skloňovat slovo houska. Kdo co? Houska. S kým čím? Se salámem. Komu čemu? Mně.

0: Víme, co se děje v našem kraji.
1: V Jihlavě letos vznikne Alej svobody věnovaná 90. výročí narození Václava Havla. Do společné výsadby 90 stromů se může zapojit také veřejnost. Registrace účastníků už probíhá. Výsadba se uskuteční v sobotu 14. listopadu v lokalitě u Křížku na Skalce. Alej bude tvořit 90 stromů, které připomenou 90. výročí narození Václava Havla. Akce zároveň navazuje na výročí sametové revoluce. Účastníci se do práce se zapojí naplno. Lidé nebudou jen diváky, ale každý si bude muset pro svůj strom vykopat jámu a následně ho zasadit. Na místě ale budou odborníci, kteří pohlídají, aby byly stromy vysázeny správně. Aleje svobody vznikají v různých částech České republiky od roku 2018. Zájemci o účast se už mohou registrovat prostřednictvím webových stránek Nadace partnerství.
2: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Dnešní čtvrtek je v kalendáři s datem 10. září. Přejeme hezké ráno, dopoledne a samozřejmě celý hezký čtvrteční den. Jste s rádiem Jihlava, dobře se poslouchá, alespoň doufám, a my pro dnešek taky přidáváme motto pro dnešní den. Láska je slib, láska je suvenýr. Jednou daná, nikdy zapomenutá. Nikdy nenechte zmizet. A hlavně se mějte moc hezky, ať se dobře poslouchá. Buďte s rádiem Jihlava, příjemný poslech a krásný den vám přeje Zbyněk Loucký.
1: Jsem hrdina.
2: Co tady blbneš?
1: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
2: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
1: Vše na 211.cz.
2: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
1: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
3: Klíče mám, světla jsou zasnutá. Ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
4: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Cestou, necestou, polem, nepolem, jedu.

0: Kart Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
1: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Kart Extra. Kaufland.
2: V Tetě je extra várka slev. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Nebo sleva až 50% na korejskou pleťovou kosmetiku. Třeba na Beauty of Joseon, Biodance, Roundlab a další. Více na tetadrogerie.cz.
3: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
4: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
5: Přeji hezký den u zpráv. Prezident Petr Pavel přijme v pondělí premiéra Andreje Babiše. Tématem jednání bude koordinace zahraniční politiky, zejména účast prezidenta na valném shromáždění OSN a další aktuální otázky.
4: Co se děje v kraji?
5: Často skryté dvorky, zahrady a zákoutí v historickém centru Litomyšle oživí koncem týdne akce Litomyšlské dvorky. Od pátku do neděle má na programu směs výtvarných, hudebních, divadelních či dalších akcí. Na všechny bude vstup zdarma. Letošní srpen byl celosvětově nejteplejším měsícem historie, když vyrovnal rekord července 2023. Průměrná teplota vzduchu u zemského povrchu činila 16,96 stupně Celsia a byla o 85 setin stupně nad průměrem z let 1991 až 2020. Letní období od června do srpna vyrovnalo rekord průměrné celosvětové teploty z roku 2024. Tenistky Kateřina Siniaková a Taylor Townsendová postoupily do finále čtyř hry na US Open a dělí je poslední výhra od společného kariérního Grand Slamu. Nasazené jedničky porazily rusko-belgickou dvojici Schneiderová-Mertensová 6-0, 7-6. Českoamerický pár bude bojovat o titul v pátek.

0: narazí na domácí dvojici Montgomeryová-Krugerová.
1: Rádio Jihlava 101.1 FM. Rádio Jihlava.
2: Krásné dopoledne z Rádia Jihlava vám přeje Peťa Hlávková. Dušijov na Jihlavsku přišel o obchod. Po výpovědi prodavaček přijede pojízdná prodejna. Víc o tom za chvíli, teď další hity.

Díky, že ladíte Rádio Jihlava. Dušiho v Nojihlavsku v posledních týdnech trápilo fungování tamní prodejny potravin. Hlavním problémem byl nedostatek personálu. Dočasným řešením byla zkrácená pracovní doba. Na konci srpna ale přišla možná mnohými očekávaná zpráva. Prodejna byla dočasně uzavřena. Jak uvedla starostka obce Zdeňka Bradáčová, důvodem dočasného uzavření obchodu je to, že obě prodavačky dali výpověď. Následně se na webu obce i sociálních sítích objevil inzerát s nabídkou práce prodavačky či prodavače a také anketa mezi obyvateli, zde by měli zájem o to, aby do Dušijova přijela pojízdná prodejna. Tam by si lidé mohli koupit pečivo, uzeniny a další základní potraviny. A právě tento typ služby by dočasně mohl vyřešit chybějící kamennou prodejnu. Zájem od obyvatel byl, proto pojízdná prodejna do Dušijova přijede už tento pátek po 14. hodině. Teď další muzika.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Stojí dva policisté na autobusové zastávce. Hele, a pojedeme autobusem nebo pěšky? No tak podle toho, co přijede dřív.

0: chytřejší než rádio.
1: Když před pár dny Valné shromáždění OSN nařídilo změnit mapu světa, byl z toho vcelku rozruch. Ve skutečnosti se toho ale moc neděje a jde spíše o gesto. Afrika je ve skutečnosti totiž 14x větší než Grónsko. Na jedné z nejznámějších map světa to ale rozhodně nevypadá. A právě s tím se rozhodla zatočit africká země Togo. Iniciativu za opravu mapy nejprve prosadila v Africké unii, která ji letos v únoru podpořila a potom ji přenesla až na půdu OSN.
0: Buď chytřejší než rádio. Každý všední den na rádiu Jihlava.

0: Ladíte rádio Jihlava. Psychiatrická nemocnice Jihlava dokončila po 2 letech přestavbu pavilonu akutní péče. Stavební práce vyšly na 150 milionů korun z daní. I s náklady na přípravu stavby nemocnice investovala téměř 200 milionů korun a částečně z dotace. Za chvíli zprávy, teď už další muzika.
1: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
2: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
2: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
3: Je tu OP 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku OP 24 platí jen do 30. září.

0: jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Avivaško Kolíno 74 dávek za novou běžnou cenu 89,90. Nebo Jarkapsle domičky 60 kusů za novou běžnou cenu 299,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Jakobs Barista zrnkovou kávu, kilo za 399,90. Klan Campbell jemnou skotskou whisky za 269,90. A Linteo toaletní papír s Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 15. září. Kaufland.
2: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
3: Přeji pěkný den. Sněmovna by dnes měla poslat do závěrečného schvalování novelu, jež zastaví pravidelné zdražování dálničních známek. Vládní předloha ruší každoroční valorizaci jejich cen. Opozice pokládá krok za populistický. Poslanci se budou věnovat také pravidelným interpelacím na členy vlády.
2: Co se děje v kraji?
3: Celoroční projekt Rok Františky Slavatové, kterým si Telč připomíná 350 let od úmrtí jedné z nejvýznamnějších osobností svých dějin, se blíží ke svému slavnostnímu završení. Vyvrcholením série aktivit bude v sobotu 19. září zádušní mše svatá v kostele jména Ježíš a následné odhalení nové pamětní desky hraběnce Slavatové na nádvoří univerzitního centra Telč. Předsedové vlád středoevropských zemí z uskupení Visegrádská čtyřka se dnes kolem poledne sejdou v Bratislavě s irským kolegou Michálem Martinem, jehož země v současnosti předsedá Radě Evropské unie.

0: Česko bude zastupovat premiér Andrej Babiš.
1: Sport.
0: Jihlavská Dukla v úvodním kole první hokejové ligy zvítězila nad Frýdkem Místkem, ale dočkala se výsledku 4-3 až v prodloužení. Jihlava je hlavním favoritem a bude bojovat o třetí triumf za sebou.
1: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Máme po zprávách, ladíte Rádio Jihlava. Trojici mladých mužů z Třebíče poslal soud do vězení za brutální napadení. Víc za chvíli.
1: Rádio Jihlava. 101.1 FM.
3: Rádio Jihlava.

Díky, že ladíte Rádio Jihlava, vylákali muže na odlehlé místo u řeky, srazili ho ranou pěstí na zem a potom do něj několik minut kopali, byli ho a dupali po něm. Zároveň mu prohledali oblečení a sebrali peníze a mobil. Trojici mladých mužů z Třebíče poslal za tohle v úterý soud v Brně dohromady na 20,5 roku do vězení. Teď už další muzika. Tak.

co ti zbylo, pošli mi zpátky celé míň než nic.

0: Barata. Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Ptá se manželka manžela, od čeho máš ten monokl pod okem? Od myšlení. Jak od myšlení? No myslel jsem, že ten podřízený, co jsem mu sebral prémie, mi nedá ránu pěstí.

0: Ladíte vlnu 101.1 FM, policisté pátrají po totožnosti muže v souvislosti s potyčkou, ke které došlo během hokejového utkání Hlavské Dukly. Více za okamžik.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: kdy hledáme signál.
1: Petra stále s vámi ve studiu Rádia Jihlava. Policisté pátrají po totožnosti muže v souvislosti s potyčkou, ke které došlo během hokejového utkání mezi Duklou Jihlava a Motorem České Budějovice. Při potyčce měly být napadeni fanoušci hostujícího týmu i členové bezpečnostní agentury. Policie případ prověřuje jako podezření z výtržnictví a žádá veřejnost o pomoc. Za chvíli zprávy, teď další muzika a já se těším zase zítra v 9.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
4: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
5: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
6: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem, Bobkem a Lídlem pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte s celou třídou naši písničku Jsme kuchaři, nebo jakoukoliv, kterou máte rádi. Natočte se a pošlete nám to. A výhra! Celé dopoledne s Bobem, Bobkem a se mnou přímo u vás ve škole nebo školce. Soutěžíme od 7. září do 31. října. Více na lidl.cz. Čau a pa!
7: Na kraji zamíchej.

0: vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Milka čokoládu z Kaufland Card Extra za 69,90. Budweiser Budvar nebo Budvar 33 za 17,90. A Senzodin nebo Parodontax z Kaufland Card Extra za 89,90. Až do 15. září. Kaufland.
1: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
0: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
2: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
4: Slyším, Datart nákupy?
3: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Ponořte se do děje svých oblíbených filmů naplno s OLED panelem televize LG za parádní cenu.
4: To je mazec.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa s kůží 100 gramů za 28,90 a plnotučné trvanlivé mléko Albert litr s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
6: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
7: Přeji pěkný čtvrtek. Sněmovna včera přehlasovala Senát a stvrdila původní verzi zákona, který od příštího roku opět zavede elektronickou evidenci tržeb. Evidence se podle Senátu neměla vztahovat na bezhotovostní převody nebo prodej zemědělských produktů přímo od farmářů. Zákon o EET tak nyní dostane k podpisu prezident republiky.
6: Jihlava aktuálně.
7: Dům dětí a mládeže Jihlava má stále volná místa v řadě kroužků pro děti i dospívající. Zájemci mohou vybírat z technických, přírodovědných, sportovních, hudebních, výtvarných i dalších aktivit. Oblast severního Jadranu, včetně plážových destinací, zasahují už od včerejška silné bouřky a další dorazí během dneška a zítřka. Hlavním rizikem budou přívalové deště při opakovaných bouřkách, které mohou přinést lokální bleskové povodně. Hrozí také silný vítr, krupobytí a ojediněle i tornáda.
6: Sport.
7: Už jen jedno vítězství dělí tenistku Kateřinu Siniakovou, aby s Taylor Townsendovou vyhrála US Open ve čtyřhře a završila s americkou parťačkou kariérní Grand Slam, přestože po včerejší semifinálové výhře řekla, že turnaj v New Yorku pro ní není taková srdcovka jako pro Townsendovou, chce v New Yorku uspět.
6: Rádio Jihlava
8: 101.1 FM.
6: Jsme tady s vámi.
9: Vítejte, dámy a pánové, při dalším vysílání Rádia Jihlava s Fugasem. Máme dneska už čtvrtek a to s datem 10. září. Tím pádem uzavíráme první dekádu tohoto měsíce. No a už

0: Za 106 dnů jsou tady Vánoce. To jsem se ale odvázal. No, pojďme raději zpět k dnešku. Je totiž krátce po 11. hodině a já jsem opět připraven a se mnou také vlny 101.1 FM být znovu vaším dobrým společníkem. Samozřejmě tady mám nachystánu hromadu písniček, taky zajímavostí, drbů a zábavy. Třeba si řekneme, čím nás zase překvapila umělá inteligence. A taky se dozvíme, kdo dneska slaví narozeniny nebo svátek. A bude toho samozřejmě ještě mnohem a mnohem více. Tak určitě i nadále poslouchejte naše vlny, Vlny Rádia Jihlava, a já vám všem přeji dobrý den, dobrý poslech, dobrou náladu. No a hned posílám první mix největších světových i domácích hitů s přáním, ať se vám hezky poslouchá.
1: 101.1 FM, vaše jednička s českými

0: Posloucháte, dámy a pánové, rádio Jihlava, Fugas vám všem přeje krásný den a posílá za vámi čerstvé hudební zprávy.
1: Zatrak, zajímavosti, drby a aktuality ze světa hudby.
0: Zpěvačka a skladatelka Leny na své 33. narozeniny, které oslaví 25. září, vydá čtvrté studiové album Good Moments, na kterém dospěla k nezávislosti. Nahrávku, na které je autorkou většinou hudby a také textů, připravila pod vlastním vydavatelstvím.
2: Rádio Jihlava. Rádio Jihlava.
0: Druhý casting Superstar přinese nejen pěvecké výkony, ale i pořádně ostré momenty. Obávaný kat Palo Habera si nebere servítky. Eva Farná se kvůli jednomu z talentů pustí nejen do něho a mezi poroci to taky začne pořádně jiskřit. Nebo aspoň tak je to ve scénáři.
2: Rádio Jihlava. Rádio
3: Jihlava. Na city mi a ty už praxi se dá, ač to vím, pokouším se dál.
0: Během sobotního vystoupení v Hostivici zažil zpěvák Petr Lexa z kapely Slza pěkně nepříjemný moment. Přímo před zraky fanoušků totiž kvůli neopatrné srážce s mikrofonem doplatil na starý úraz z dětství. Tak jsem si v sobotu během koncertu urazil mikrofonem zub. Svěřil se na svých sociálních sítích.
4: Někde pod chrámy přijímá cit.
1: Zatrak, zajímavosti, drby a aktuality ze světa hudby.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Víte, proč policisté jezdí vždycky v autě ve dvou? No tak, jeden zná cestu tam a druhý zpátky.

krásné čtvrteční dopoledne vám z Rádia Jihlava přeje Fugas. Pojďme se teď podívat, kdo pak to má dneska svátek. Tak jsou to Irma, Irmina, Krasava a Krasomila. Přejeme tedy všem oslavenkyním všechno nejlepší, no a z vln 101.1 FM posíláme hudební dárek.

0: Hezké čtvrteční dopoledne při poslechu Rádia Jihlava přeje Fugas. Tak teď se zaměříme na dvě pranostiky platné pro ten dnešní den. Jedna říká, jaké počasí na Krasomilu bývá, takové se příštích 7 neděl skrývá. Nebo když má svátek Krasava, skorý podzim nastává. Tolik tedy pranostiky pro dnešní den a teď už na Rádiu Jihlava další hit za hitem.
1: Jsem hrdina.
2: Co tady blbneš?
1: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
2: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
1: Vše na 211.cz.
2: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
1: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
3: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
4: Vážně? A co umí?
3: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
4: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
5: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.

0: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
3: Přeji hezký den. Městský soud v Praze zrušil osvobozující rozsudek v kauze bývalého poslance Dominika Feriho, který čelí obžalobě ze znásilnění tehdy 17-leté dívky. Případem se tak bude muset znovu zabývat obvodní soud pro Prahu 3.
2: Co se děje v kraji?
3: Třebíč připravuje revoluci v dostupnosti bydlení. Nová čtvrť Hájek 3 nabídne stovky družstevních bytů s přímou účastí města bez nutnosti vlastní hypotéky. Lidé budou byt splácet formou nájmu, a to za podmínek přibližně o třetinu výhodnějších, než nabízí běžný hypotéční trh. Zahájení výstavby je plánováno orientačně do 3 let. Polská letiště v Lublinu a v Řešově dnes ráno krátce přerušila provoz, aby bylo zajištěno volné působení vojenského letectva. Operační velení polských ozbrojených sil později upřesnilo, že šlo o preventivní krok v souvislosti s válkou na Ukrajině.
2: Sport.
3: Automobilový závodník Tomáš Enge, který 11. září oslaví 50, zůstává dodnes jediným Čechem, který soutěžil ve Formuli 1. V nejslavnějších monopostech světa odjel 3 závody v roce 2001.
2: Rádio Jihlava.
4: 101.1 FM.
2: Jsme tady s vámi.
5: Krásné poledne a také dobrou chuť, pokud právě obědváte. Máme dneska čtvrtek a je 10. září.

0: odbylo nám 12 hodin, no a já vás tak vítám při poledním poslechu Rádia Jihlava. I v následující hodině mám pro vás písničky, informace a zábavu. No a už za chvilku recept na plněné rohlíkové smaženky. Počkejte si na to. Teď už ale na Rádio Jihlava další hit a já vám přeji příjemné poledne.
1: Rádio Jihlava. Nejpohodovější.

Krásné polední poslouchání Rádia Jihlava přeje Fugas. No a protože je poledne, tak mám pro vás připraven recept. Dneska to budou plněné rohlíkové smaženky. Rohlíky podélně rozkrojíme a z každé poloviny vydlabeme část střídky tak, aby vznikla podélná prohlubeň. Vnitřní strany pak potřeme pestem z medvědího česneku. Sýr a salám nakrájíme na špalíčky, do jedné poloviny každého rohlíku vložíme sýr a do druhé salám. Poloviny přeložíme zpět k sobě, no a lehce přitiskneme. Vejce rozšleháme v hlubokém talíři, v pánvi ohřejeme olej, naplněné rohlíky důkladně obalíme v rozšlehaných vejcích, no a pak smažíme z obou stran přibližně 2 až 3 minuty do zlatova. Upečené rohlíky potom vyjmeme a necháme krátce okapat na papírové útěrce. No a ještě teplé smaženky pak potřeme podle chutí hořčicí. Ozdobíme sterilovanými okurkami, houbami a hned podáváme, aby sýr uvnitř byl ještě roztek.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Říká lékař panu Pánkovi. Představte si, že teď existuje nemoc, která se léčí rumem. Je, pane doktore, a mohl byste mi říct, kde bych ji mohl dostat?

0: Posloucháte čtvrteční program Rádia Jihlava s Fugasem.
1: Pozor! Zatáčka!
0: Cena paliv letí nahoru. Litr nafty už se v Jihlavě dostal dokonce na některých místech nad 50 korun. No, před rokem stál podle CCS Natural 95 zhruba o 10 korun méně. No a diesel dokonce o 15 korun méně. No, už je líp.

0: Hezký polední poslech Rádia Jihlava přeje Fugás.
1: Policie Jihlava.
0: Policisté se včera odpoledne obrátili na veřejnost s žádostí o spolupráci. Hledali hokejového fanouška, který tropil 1. září na zápasu Jihlavy proti Českým Budějovicím v horácké aréně Výtržnosti. V muži se asi hnulo svědomí a osobně se policii přihlásil.
1: Policie Jihlava.
2: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
3: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
4: KFC ti zase nabízí víc.
5: MacBooky Neo.
4: iPhone 17.
5: Laserové projektory.
4: Sluchátka Apple Beats.
5: A stovky dalších cen.
4: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
5: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
4: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
6: V Tetě je extravárka slev. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Nebo sleva až 50% na korejskou pletivou kosmetiku. Třeba na Beauty of Joseon, Biodance, Roundlab a další. Více na tetadrogerie.cz.

0: Poslední a svět se točí.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
1: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
4: Vítejte u zpráv. Krajská hygienická stanice Zlínského kraje dočasně zakázala kvůli epidemii gastroenteritidy přijímat lázeňskému léčebnému domu Praha v Luhačovicích nové klienty. Hygienici tam evidují přes 170 případů onemocnění. Mimořádné opatření bude platit od 15. září.
3: Jihlava aktuálně.
4: Jihlava zve veřejnost na veřejná projednání, která se uskuteční ve čtvrtek 17. září. První začne v 16.30 a zaměří se na lokalitu nad Plovárnou. Druhé bude od 18 hodin věnované Špitálskému předměstí. Islandská vláda příští rok v únoru předloží návrh zákona zakazující lov velryb. Island, Norsko a Japonsko jsou zatím jediné země na světě, kde je komerční lov těchto savců legální. Tato praktika však na evropském ostrově vyvolává dlouhodobě protesty ze strany ochránců zvířat a filmových celebrit.
3: Sport.
4: V letech 2028 až 2034 bude možné evropské prostředky využívat v Česku na investice do sportovišť. Mohlo by to přinést 5 až 10 miliard korun ročně. Vláda již schválila výchozí materiál.
3: Rádio Jihlava.
5: 101.1 FM.
3: Jsme tady s vámi.
6: Je, dámy a pánové, lehce po 13. hodině, no a my budeme pokračovat dnešním čtvrtečním, teď už odpoledním, vysílání Rádia Jihlava. Už za chvíli nás čeká pohled na slavné osobnosti z bulvárního okénka. A dneska se podíváme na dva boháče ze showbiznisu, kteří ale vždy rádi ušetří. Tak si určitě podrobnosti nenechejte ujít, já vám všem přeji hezký poslech, dobrou náladu a hlavně pohodový čtvrtek.
3: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Agáta Hanichová pomohla Leošovi Marešovi ušetřit peníze za školu. Vítejte v bulvárním okénku. Agáta Hanichová a Leoš Mareš patří k nejvýraznějším tvářím českého showbiznisu, které nemají nouzi o peníze. Přesto teď jeden druhému umožnil, aby ušetřil. No a jak k tomu došlo? Celý příběh souvisí s nástupem moderátorova mladšího syna na novou školu. No a Agáta mu pomohla vybrat tu nejlevnější, aby ušetřil. No jo, no hold, při všech těch milionech, kdo by nechtěl ušetřit, že jo?
1: Ty kapitalisto!
2: Komu říkáš kapitalisto, ty hovne?

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Přijde starší pán k psychologovi a stěžuje si: mám žaludeční vředy, trpím nespavostí, nadměrně piju, mám cukrovku a vysokou hladinu cholesterolu. Žena mě podvádí s mladým milencem, protože už nezvládám manželské povinnosti. Co mi na to řeknete? No tak, můžu jedně pogratulovat. Vše svědčí o tom, že jste úspěšný podnikatel.

0: Hezké čtvrteční odpoledne vám z Vlna Rádia Jihlava přeje Fugas.
1: Okénko. Okénko. Do světa zajímavostí.
0: Umělá inteligence se pustila do jednoho z nejslavnějších nevyřešených problémů matematiky. OpenAI tvrdí, že její systém našel řešení navírových stokesových rovnic a důkaz následně formalizoval a ověřil v systému Lean. Na problému pracovalo kolem 10 000 AI agentů a k výsledku měli dospět za zhruba 88 hodin. Přitom lidé nedokázali toto vyřešit ani za posledních 90 let.
2: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Posloucháte odpolední vysílání Rádia Jihlava. Dneska máme čtvrtek, je 10. září a taky je už čas jenom na to, abych se s vámi rozloučil, alespoň pro tuto chvíli, protože je připravena kolegyně Katka, která vám bude dělat milou společnost v následujících 2 hodinách. No a já vás zvu na 16. hodinu, protože to se sem zase vrátím. Do té doby, čau bas fugas.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
3: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
4: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
5: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
6: Slyším, Tatart nákupy?
5: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Koncert slev rozezní také sluchátka Xiaomi Redmi Buds, které nyní pořídíte o 20% levněji.
6: To je mazec.
5: Tatart, opravdový elektrospecialista.

0: 101.1 FM. Rádio Jihlava. Vaše jednička s českými hity. Rádio Jihlava.
1: Jsem jako vítr, který svoukne pírko ze tvých dlaní. Špínu jedný noci jako hygiena raní. Velká voda slzí, který spláchnou noč

0: Smart Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
1: Vážně? A co umí?
0: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
1: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
2: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
3: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/iTonk. iTonk. Domov na prvním místě.
4: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
5: Přeji pěkný den. Sněmovna by dnes měla poslat do závěrečného schvalování novelu, jež zastaví pravidelné zdražování dálničních známek. Vládní předloha ruší každoroční valorizaci jejich cen. Opozice pokládá krok za populistický. Poslanci se budou věnovat také pravidelným interpelacím na členy vlády.
4: Co se děje v kraji?
5: Celoroční projekt Rok Františky Slavatové, kterým si Telč připomíná 350 let od úmrtí jedné z nejvýznamnějších osobností svých dějin, se blíží ke svému slavnostnímu završení. Vyvrcholením série aktivit bude v sobotu 19. září zádušní mše svatá v kostele jména Ježíš a následné odhalení nové pamětní desky hraběnce Slavatové na nádvoří univerzitního centra Telč. Předsedové vlád středoevropských zemí z uskupení Visegrádská čtyřka se dnes kolem poledne sejdou v Bratislavě s irským kolegou Michálem Martinem, jehož země v současnosti předsedá Radě Evropské unie. Česko bude zastupovat premiér Andrej Babiš.
4: Sport.
5: Jihlavská Dukla v úvodním kole první hokejové ligy zvítězila nad Frýdkem Místkem, ale dočkala se výsledku 4-3 až v prodloužení. Jihlava je hlavním favoritem a bude bojovat o třetí triumf za sebou.
4: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
6: Hezké odpoledne z Rádia Jihlava zdraví Katka. Mezi nominovanými na letošní stavbu roku je i Horácká multifunkční aréna v Jihlavě. Buďte s námi, mám podrobnosti.
4: 101.1 FM. Rádio Jihlava. Vaše jednička s českým

Hezké odpoledne, díky, že ladíte Rádio Jihlava. Mezi nominovanými na letošní stavbu roku jsou nádraží Bubny, Pražský dvorecký most, Horácká multifunkční aréna v Jihlavě či revitalizace Těšínského divadla v Moravskoslezském kraji. Ze 156 přihlášených staveb se do užšího výběru dostalo 52 projektů, z toho 50 tuzemských a 2 zahraniční. Vítěze vyhlásí organizátoři 16. listopadu, tak držíme jihlavské aréně pěsti. Tolik novinky nejen z našeho města, teď k dalším hitům Rádia Jihlava.

uliční akrobat a černý pasažér, co jednou nastoupí a zase chytí správný.

Rádio Jihlava. Nechte se bavit. Jirka má ve škole skloňovat slovo houska. Kdo co? Houska. S kým čím? Se salámem. Komu čemu? Mně.

0: Na rádiu Jihlava před námi další hity a taky podrobnosti k tomu, že pátrání po muži na Jihlavsku, který si měl údajně v úmyslu ublížit, měl šťastný konec. Víc informací za moment.
1: Hravé léto na rádiu Jihlava.
2: Zatancuj si so mnou, dievča modroké. Zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám coračky, zaspievajú vtáci. Zatancuj si so mnou.

0: dopoledne, těší nás, že ladíte rádio Jihlava. Policisté na Jihlavsku ve středu večer hledali 32letého muže, který měl podle nich úmyslu si ublížit. Do pátrací akce se zapojili i policejní kynologové. Krátce po 21. hodině policisté našli muže v Novém Městě na Moravě. Je v pořádku. Teď ale zpátky k hitům rádia Jihlava. Mějte hezký den.
1: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skutry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
2: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Objev například pánské džíny Mustang za 896 korun. Allegro Days, jen do 20. září.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Přeji pěkný čtvrtek. Sněmovna včera přehlasovala Senát a stvrdila původní verzi zákona, který od příštího roku opět zavede elektronickou evidenci tržeb. Evidence se podle Senátu neměla vztahovat na bezhotovostní převody nebo prodej zemědělských produktů přímo od farmářů. Zákon o EET tak nyní dostane k podpisu prezident republiky.
0: Jihlava aktuálně.
1: Dům dětí a mládeže Jihlava má stále volná místa v řadě kroužků pro děti i dospívající. Zájemci mohou vybírat z technických, přírodovědných, sportovních, hudebních, výtvarných i dalších aktivit. Oblast severního Jadranu, včetně plážových destinací, zasahují už od včerejška silné bouřky a další dorazí během dneška a zítřka. Hlavním rizikem budou přívalové deště při opakovaných bouřkách, které mohou přinést lokální bleskové povodně. Hrozí také silný vítr, krupobytí a ojediněle i tornáda.
0: Sport.
1: Už jen jedno vítězství dělí tenistku Kateřinu Siniakovou, aby s Taylor Townsendovou vyhrála US Open ve čtyřhře a završila s americkou parťačkou kariérní Grand Slam. Přestože po včerejší semifinálové výhře řekla, že turnaj v New Yorku pro ní není taková srdcovka jako pro Townsendovou, chce v New Yorku uspět.
0: Rádio Jihlava, 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Na rádiu Jihlava před námi další hit za hitem a taky víc k tomu, že prázdninová návštěvnost státních památek na Vysočině meziročně mírně klesla. Podrobnosti si nenechte ujít, za chvíli jsem zpátky.
0: Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba a zábava.

Hezké odpoledne, jsme rádi, že ladíte rádio Jihlava. Navštěvnost státních památek na Vysočině byla o letošních prázdninách mírně nižší než loni. V červenci a v srpnu si je přišlo prohlédnout celkem 65 218 lidí. Meziročně asi o 2000 méně. Největší nárůst zaznamenala Náměšť nad Oslavou, kam přišlo téměř o pětinu návštěvníků více než loni. Jaroměřice i Lipnice se pohybují prakticky na loňských číslech. Celkový pokles tak způsobila především Telč, kde byla prázdninová návštěvnost meziročně nižší zhruba o 9,5%. Teď ale zpátky k hitům rádia Jihlava. Mějte krásný den. Games,

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Stojí dva policisté na autobusové zastávce. Hele, a pojedeme autobusem nebo pěšky? No tak podle toho, co přijede dřív.

0: Pěkné odpoledne z rádia Jihlava, zdraví Katka. Víme, že psychiatrická nemocnice Jihlava dokončila modernizaci léčebného pavilonu. Víc informací za chviličku.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Hezký den, díky, že ladíte rádio Jihlava. Psychiatrická nemocnice Jihlava dokončila po 2 letech přestavbu pavilonu akutní péče. Stavební práce vyšly na 150 milionů z DPH. I s náklady na přípravu stavby nemocnice investoval téměř 200 milionů korun, částečně z dotace. Takové jsou novinky z našeho města, teď další hity rádia Jihlava pro váš lepší den.
1: Už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
2: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
2: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
3: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.

Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například jelen prací gel 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Nebo tvoje Lidl značka V5 WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90.

0: Bývalého poslance Dominika Feriho, který čelí obžalobě ze znásilnění tehdy 17-leté dívky. Případem se tak bude muset znovu zabývat obvodní soud pro Prahu 3.
1: Co se děje v kraji?
0: Třebíč připravuje revoluci v dostupnosti bydlení. Nová čtvrť Hájek 3 nabídne stovky družstevních bytů s přímou účastí města bez nutnosti vlastní hypotéky. Lidé budou byt splácet formou nájmu, a to za podmínek přibližně o třetinu výhodnějších, než nabízí běžný hypotéční trh. Zahájení výstavby je plánováno orientačně do 3 let. Polská letiště v Lublinu a v Řešově dnes ráno krátce přerušila provoz, aby bylo zajištěno volné působení vojenského letectva. Operační velení polských ozbrojených sil později upřesnilo, že šlo o preventivní krok v souvislosti s válkou na Ukrajině.
1: Sport.
0: Automobilový závodník Tomáš Enge, který 11. září oslaví 50, zůstává dodnes jediným Čechem, který soutěžil ve Formuli 1. V nejslavnějších monopostech světa odjel 3 závody v roce 2001.
1: Rádio Jihlava, 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Máme, dámy a pánové, krátce po 16. hodině, no a s vámi už tím pádem na rádiu Jihlava je opět Fugas. Připomínám, že máme dneska čtvrtek a že je 10. září. A před námi je tak opět společné odpoledne, kdy vám budu znovu nabízet informace, zajímavosti, hudbu a zábavu. A budu pro vás mít třeba informaci o tom, že je dneska Mezinárodní den prevence proti sebevraždám. Tak i dál poslouchejte rádio Jihlava a určitě se dozvíte podrobnosti. Zůstávejte s námi dobře naladění na pohodových vlnách 101.1 FM. Já vám všem přeji dobrý den, dobrý poslech a dobrou náladu a posílám další mix největších světových i domácích hitů s přáním, ať se vám hezky poslouchá.
3: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Posloucháte, dámy a pánové, Rádio Jihlava, na něm právě teď je pro vás nachystána pohádka.
1: Pohádky pro každého. Příjemný poslech, milovníci pohádek. Pohodlně se usaďte a poslechněte si společně s ostatními posluchači následující pohádku.
0: Vítejte v našem podcastu dneska s panem Novákem. No, pane Nováku, vy zrovna nemáte chválihodnou minulost. Co byste nám tak jako k tomu řekl?
2: No, 6 roků jsem nepil, nebral drogy, nekouřil a nechodil za holkama. No, a pak mě maminka jednou ráno vzala do školy a tam to všechno začalo.
1: Naslyšenou u další pohádky.

fontána, to bude na pořád, tak jako láska, tak jako štěstí.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Ptá se manželka manžela, od čeho máš ten monokl pod okem? Od myšlení. Jak od myšlení? No myslel jsem, že ten podřízený, co se mu sebral prémie, mi nedá ránu pěstí.

0: Jste dobře naladění, jste naladění na vlny 101.1 FM a posloucháte odpolední čtvrteční program Rádia Jihlava s Fugasem.
1: Pozor! Zatáčka!
0: Cena paliv letí nahoru. Litr nafty už se v Jihlavě dostal dokonce na některých místech nad 50 korun. No, před rokem stál podle CCS Natural 95 zhruba o 10 korun méně. No a diesel dokonce o 15 korun méně. No, už je líp.
2: Témata, která vás baví. Rádio Jihlava. Máme vás.

0: Hezký čtvrtek přeji všem dobře naladěným.
1: Vaše starosti na naši hlavu.
0: Máme dneska 10. září a to je den prevence proti sebevraždám. Tak v rámci prevence schovejte všechny žiletky, šňůry na prádlo, jízdní řády a podobně. A v klidu užívejte poslechu Rádia Jihlava. To vám totiž dodá dostatek pohody, abyste nemuseli myslet na blbosti.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
4: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
6: Tento týden u nás.
5: Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90 a Pepsi 2,25 litru s apkou pouze za 24,90. Albert, dle srovnání k 2. 9.

0: vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Jakobs Barista zrnkovou kávu, kilo za 399,90. Klan Campbell jemnou skotskou whisky za 269,90. A Linteo toaletní papír s Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 15. září. Kaufland.
1: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
2: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
3: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční

0: Krajská hygienická stanice Zlínského kraje dočasně zakázala kvůli epidemii gastroenteritidy přijímat lázeňskému léčebnému domu Praha v Luhačovicích nové klienty. Hygienici tam evidují přes 170 případů onemocnění. Mimořádné opatření bude platit od 15. září.
1: Jihlava aktuálně.
0: Jihlava zve veřejnost na veřejná projednání, která se uskuteční ve čtvrtek 17. září. První začne v 16.30 a zaměří se na lokalitu nad plovárnou. Druhé bude od 18 hodin věnované Špitálskému předměstí. Islandská vláda příští rok v únoru předloží návrh zákona zakazující lov velryb. Island, Norsko a Japonsko jsou zatím jediné země na světě, kde je komerční lov těchto savců legální. Tato praktika však na evropském ostrově vyvolává dlouhodobě protesty ze strany ochránců zvířat a filmových celebrit.
1: Sport.
0: V letech 2028 až 2034 bude možné evropské prostředky využívat v Česku na investice do sportovišť. Mohlo by to přinést 5 až 10 miliard korun ročně. Vláda již schválila výchozí materiál.
1: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Krásné čtvrteční odpoledne vám z vln 101.1 FM přeje Fugas a už za chvilku se podíváme na to, kdo dneska slaví narozeniny. Tak si na to určitě počkejte a mezi tím vychutnávejte další hity, které vám Rádio Jihlava nabízí a přeje k nim příjemný poslech.
1: Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba a

0: 101.1 FM. Rádio Jihlava. Vaše jednička s českými hity. Rádio Jihlava.
1: Vyplašený zajíc běhal po polích a pak našel smrt v pažích tetovaných. Kočovali ulicí a náměstích.

Posloucháte pozdní odpolední vysílání Rádia Jihlava s Fugasem. Dneska máme 10. září. No a i v tento den se nám rodili slavní. Tak třeba herec Ondřej Pavelka, atletka a striptérka, sprinterka Tereza Petržílková, herečka Kateřina Kajra Hrachovcová, ale taky třeba brazilský tenista Gustavo Kreten. Kverten. Dneska mi to nějak nejde. No a pokud i vy slavíte narozeniny, tak taky vám přejeme všechno nejlepší. A z vln 101.1 FM posíláme hudební dárek.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Pane doktore, já v noci tak strašně chrápu, až mě to budí. No tak spěte sám v jiném pokoji.

Jste, dámy a pánové, dobře naladěni na 101.1 FM. Máme dneska 10. září, pojďme se podívat na počasí. Včerejší počasí v Česku ovlivnila výrazná studená fronta. Kromě deště a větru přinesla také velké teplotní rozdíly, které mohly napříč republikou dosáhnout až 15-stupňového rozdílu. Zatímco na západě Čech se místy teploty nedostaly ani ke 20, tak na Moravě a ve Slezsku překročili i tropickou 30. Dneska už ale na celém území počasí se postupně uklidnilo, no a až do pátku se nejvyšší teploty budou pohybovat jen mezi 17 a 21 stupni. O víkendu se pak mírně oteplí a teploty se postupně vrátí k hodnotám obvyklým pro první polovinu září.

0: dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní plenky Huggies Extra Care velikost 3,72 kusů se slevou 25% za 459 korun. Allegro Days, jen do 20. září.
1: Ahoj děti, tady Karol, společně s

0: soutěžíme od 7. září do 31. října. Více na lidl.cz. Čau a pa. Na kraji zamíchej.
1: Posloucháte, dámy a pánové, rádio Jihlava, já vám teď právě nabízím hudební zprávy, neboli Zadrak.
2: Zadrak, Zadrak, zajímavosti, drby a aktuality ze světa hudby.
1: Zpěvačka a skladatelka Leny na své 33. narozeniny, které oslaví 25. září, vydá 4. studiové album Good Moments, na kterém dospěla k nezávislosti. Nahrávku, na které je autorkou většinou hudby a také textů, připravila pod vlastním vydavatelstvím.
3: Rádio Jihlava. Rádio Jihlava.
1: Druhý casting Superstar přinese nejen pěvecké výkony, ale i pořádně ostré momenty. Obávaný kat Palo Habera si nebere servítky. Eva Farna se kvůli jednomu z talentů pustí nejen do něho a mezi poroci to taky začne pořádně jiskřit. Nebo aspoň tak je to ve scénáři.
3: Rádio Jihlava. Rádio Jihlava.
4: Na city mý a tvý už v praxi se dá, ač to vím, pokouším se dál.
1: Během sobotního vystoupení v Hostivici zažil zpěvák Petr Lexa z kapely Slza pěkně nepříjemný moment. Přímo před zraky fanoušků totiž kvůli neopatrné srážce s mikrofonem doplatil na starý úraz z dětství. Tak jsem si v sobotu během koncertu urazil mikrofonem zub. Svěřil se na svých sociálních sítích.
5: Někde pod šrámy dřímá cit.
2: Zadrak, Zadrak, zajímavosti, drby a aktuality ze světa hudby.

0: Od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
1: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A

0: se děje v kraji.
1: Celoroční projekt Rok Františky Slavatové, kterým si Telč připomíná 350 let od úmrtí jedné z nejvýznamnějších osobností svých dějin, se blíží ke svému slavnostnímu završení. Vyvrcholením série aktivit bude v sobotu 19. září zádušní mše svatá v kostele jména Ježíš a následné odhalení nové pamětní desky hraběnce Slavatové na nádvoří univerzitního centra Telč. Předsedové vlád středoevropských zemí z uskupení Visegrádská čtyřka se dnes kolem poledne sejdou v Bratislavě s irským kolegou Michálem Martinem, jehož země v současnosti předsedá Radě Evropské unie. Česko bude zastupovat premiér Andrej Babiš.
0: Sport.
1: Jihlavská Dukla v úvodním kole první hokejové ligy zvítězila nad Frýdkem Místkem, ale dočkala se výsledku 4-3 až v prodloužení. Jihlava je hlavním favoritem a bude bojovat o třetí triumf za sebou.
0: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Další čtvrteční podvečerní hodinka vysílání Rádia Jihlava je nachystána, no a i v té vás nadále slovem bude provázet Fugas. Kromě jiného si třeba řekneme, že Špindl propojí areály. Podrobnosti se dozvíte už za malou chvilku. Tak přeji hezký čtvrteční podvečer, příjemný poslech a posílám další hit.
0: Rádio Jihlava 101.1

0: Posloucháte, dámy a pánové, Rádio Jihlava, jeho podvečerní program s Fugasem. Tak co, už myslíte na zimu a na lyže? Ski areál Špindlerův mlýn uvede projekt propojení areálu Medvědín a Svatý Petr a do provozu přijde 12. prosince se zahájením zimní sezony. Lyžařské propojení bude zatím jenom jednosměrné, a to z Medvědína do Svatého Petra bez nutnosti využít automobil nebo skibus. Novinářům to sdělili zástupci ski areálu, kteří představili i novou vizuální identitu tohoto střediska.
1: Témata, která vás baví. Rádio Jihlava. Máme vás.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Říká lékař panu Pánkovi. Představte si, že teď existuje nemoc, která se léčí rumem. Je, pane doktore, a mohl byste mi říct, kde bych ji mohl dostat?

0: Agáta Hanichová pomohla Leošovi Marešovi ušetřit peníze za školu. Vítejte v bulvárním okénku. Agáta Hanichová a Leoš Mareš patří k nejvýraznějším tvářím českého showbiznisu, které nemají nouzy o peníze. Přesto teď jeden druhému umožnil, aby ušetřil. No a jak k tomu došlo? Celý příběh souvisí s nástupem moderátorova mladšího syna na novou školu. No a Agáta mu pomohla vybrat tu nejlevnější, aby ušetřil. No jo, no hold, při všech těch milionech, kdo by nechtěl ušetřit, že jo?
1: Ty kapitalisto!
2: Komu říkáš kapitalisto, ty hovne?

0: Posloucháte, dámy a pánové, Rádio Jihlava dneska s datem 10. září. No a my teď sebereme saky paky a půjdeme se podívat do pražského Klementína, jaké právě v tento den tamní meteorologové zaznamenali hodnoty. Tak zatím nejtepleji bylo 10. září v roce 1932, rovných 30 stupňů. Naopak nejstudenější 10. září bylo v roce 1933, kdy bylo jen 5,5 stupně. No a dlouhodobý průměr na tento den, ten je od roku 1961 zapsán pod hodnotou 16,1. Dámy a pánové, pro dnešek se Fuga sloučí. Přeje vám hezký zbytek čtvrtečního večera strávený s Rádiem Jihlava a těším se na páteční dopoledne, že se spolu v 11 hodin opět uslyšíme. Do té doby, čau bas Fugas.
1: Jsem hrdina.
2: Co tady blbneš?
1: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
2: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
1: Vše na 211.cz.
2: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
1: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
3: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa s kůží 100 gramů za 28,90 a plnotučné trvanlivé mléko Albert litr s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 2. 9.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Přeji pěkný čtvrtek. Sněmovna včera přehlasovala Senát a stvrdila původní verzi zákona, který od příštího roku opět zavede elektronickou evidenci tržeb. Evidence se podle Senátu neměla vztahovat na bezhotovostní převody nebo prodej zemědělských produktů přímo od farmářů. Zákon o EET tak nyní dostane k podpisu prezident republiky.
0: Jihlava aktuálně.
1: Dům dětí a mládeže Jihlava má stále volná místa v řadě kroužků pro děti i dospívající. Zájemci mohou vybírat z technických, přírodovědných, sportovních, hudebních, výtvarných i dalších aktivit. Oblast severního Jadranu, včetně plážových destinací, zasahují už od včerejška silné bouřky a další dorazí během dneška a zítřka. Hlavním rizikem budou přívalové deště při opakovaných bouřkách, které mohou přinést lokální bleskové povodně. Hrozí také silný vítr, krupobytí a ojediněle i tornáda.
0: Sport.
1: Už jen jedno vítězství dělí tenistku Kateřinu Siniakovou, aby s Taylor Townsendovou vyhrála US Open ve čtyřhře a završila s americkou parťačkou kariérní Grand Slam. Přestože po včerejší semifinálové výhře řekla, že turnaj v New Yorku pro ní není taková srdcovka jako pro Townsendovou, chce v New Yorku uspět.
0: Rádio Jihlava 101.1 FM.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Přijde starší pán k psychologovi a stěžuje si. Mám žaludeční vředy, trpím nespavostí, nadměrně piju, mám cukrovku a vysokou hladinu cholesterolu. Žena mě podvádí s mladým milencem, protože už nezvládá manželské povinnosti. Co mi na to řeknete? No tak, můžu jedině pogratulovat. Vše svědčí o tom, že jste úspěšný podnikatel.

0: vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
2: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.

Rádio Jihlava. Nechte se bavit. Jirka má ve škole skloňovat slovo houska. Kdo co? Houska. S kým čím? Se salámem. Komu čemu? Mně.

we're living in. Let me tell you.

0: Dakota. Život je fajn, život je jako jahoda, co tě našle, hačku daj.
1: I think they can make it a better place.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Vytahuje se chlápek před kamarádem. Jsem známý a úspěšný sběratel starožitností. Jo, já vím, viděl jsem tvoji ženu.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Stojí takhle na venkově u takového velikánského rybníka Selka Nováková, kouká na dalekou hladinu a pláče. Dokolem jiná družstevnice. Přeslíčková povídá, co tak úpěrlivě pláčete. Ona povídá, vy byste plakala, tak manžel šel topit koťata na palí, to děláme všichni, mapa. Ale koťata už udávno zpátky.
2: Takový tělíčko já jsem měl naposled ve 32. roce. Teď jsem trošku přibral. A zase, když vidím tamhle Víťu Černýho, tak to není nic moc. Já jsem jednou za ním funěl takhle v jednom Interhotelu Svět v Třeboni a povídám, pokud jsem vám to už vyprávěl, tak se smějte samozřejmě. Povídám, Bimbo, prosím tě, jak ty se zvojíbáš, já jsem poloviční jako ty a já už normálně, to je nervák, když já si mám zavázat botu, tak naberu dek, jak kdybych chtěl lovit pelorodky, tak nevydrží mě dek, tak to musím opustit tu botu zas na chvílku a znám pán. Já už se 20 let nevohýbám, povídám. Ovšem, chce to nic neupustit. Já už mám ukrenence v kuchyni na linoleu 12 let na rámkový hodinky, povídám. Takový brázdě potká Cvrček Prcka a Prcek povídá, co děláš, Cvrčko, on pá, cvrkám. A co děláš ty, Prcko, on pá, už mi to nějak člověče nejde.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio

0: 101.1 FM. Rádio Jihlava. Vaše jednička s českými hity. Rádio Jihlava.
1: Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k tělu, jednoduchou, prostou. Chtěl bych na mou věru, chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k pleti.

chtěl bych napsat báseň plnou citu o tom, jak se mi stejská, jak moc chybíš mi tu. Chtěl bych napsat báseň jako Karel Hynek, chtěl bych pro tebe

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Buďte zdrav, příteli. Jak se jmenujete?
2: Smil Flaška z Pardubic. A vy?
1: Beneš Krabice z Vajtmile.
2: Podle vašeho jména soudím, že jste také spisovatel.
1: Ano.
2: Tak pojďme si tykat, když jsme oba z jedné branže. Já jsem Flaška.
1: Těší mě, já jsem Krabice.
2: Posaď se, Krabice. Udělej si pohodlí, sundej si víko. Já se očpuntuju.
1: Tak ty jsi Flaško z Pardubic. A co doma?
2: Ale měli jsme teď radostnou událost. Žena porodila čtvrtou flaštičku. A kolik ty máš krabiček?
1: Žádnou. Jako kněz mám celibát.
2: Možná, že to tak máš lepší. Děti kolikrát zlobí.
1: Celibát nezlobí. Ale také to s ní není jednoduché.
2: No to chápu. Spíš v posteli sám. Bez krabice. To já bez Flašky v posteli neusím.
3: Byla to Cimrmanova prvotina.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Jiří Prudel z Mimoně, má krásnou věc. Jiří Prudel z Mimoně, to je taky jméno, to už... Stačí vynechat U.
2: Já myslel Mimoň.
1: Vole, totiž jeho manželka zase opakem nás, chlapů prostě, kteří víme, co je Hilsna, co je Schweiz aparát, který umíme se do ty Hauptny podívat, jo? Kteří vlastně, i když nevíme, tak vlastně víme, protože my umíme, máme ty pohledy. A tady ta manželka o pana Prudela, paní Prudelová, ona je učitelka Prudl, ona je učitelka angličtiny. Ona učí angličtinu a ona opravdu technicky, a on píše takový krásný důkaz, pan Prudel, jak ta jeho profesorka opravdu neví, protože on něco chtěl koupit a jezdil, byla zima, on jezdil od obchodu k obchodu, jezdil a hledal nějaký zboží, píše víno, že nebylo tedy dobrý víno, tak několik obchodů a vždycky se zastavili v té zimě a on, aby nebyla zima, tak vždycky nevypnul prostě to, ten motor, nechal ho jet, dal tam tu ruční brzdu, že ho zatáhnul ruční brzdu a tak ten neutrál, tam si našel ten neutrál a říká čekej a top. A když přišel poprvé, po druhé, po třetí a po čtvrté, už byl nápadný, protože ona vždycky seděla, paní Prudelová, a takhle kvedlala tou šajtrpákou, tou levou profesorskou rukou. A on říká, co pořád blbneš? On říká, co pořád blbneš s tou šajtrpákou? On říká, no topím, ne?
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

Každý mi říká, že ta značka neexistovala. Já jsem jí ctila, tu značku. Byla taková značka, že můžete stát, pak 5 minut popojet a pak zase stát. Jo. Tak tuto značku já jsem naprosto ctila. A my jsme měli, to jsem byla v divadle ABC, a my jsme měli ředitelství v Lazarský ulici a naproti bylo předsednictvo vlády český. A já jsem si říkala, no 5 minut to já stihnu, to stačím, tak jenom vlítnu na to ředitelství, jenom, že jsem se tam zakecala nějak a přišla jsem po 3/4 hodině asi tak. A byla zrovna spartakiáda. A to chodili, zrovna si měli cvičit ty ženy s kuželema, ale to bylo masa, co chodilo. Jak si, to byly takový udělaný dámy. A já jsem přišla k tomu vozu, to jsem měla 500 Fiata a už tam stály 2. Na tu spartakiádu byly povolaný samozřejmě taky i z okolních měst, že by to jaksi pražský jen tak nestihli. A tam stály 2, jeden starší a jeden mladší. A ten starší

0: jak mě viděl, takže k tomu mladšímu, to je zbytečný. Nech toho, ale ten mladej si stál na svým. Takže ten starší odešel přes ulici až k tomu předsednictvu vlády a pozoroval nás. A tenhle ten mladej povídá, vy jste tady stála 3/4 hodiny. Já jsem říkala, to není pravda. Já jsem tady stála 35 minut. Teď bylo chvíli ticho a on pa, ale to je moc. Já pám je, ale je to méně než 3/4 hodiny. Musím říct, že z toho nějak zblbnul, jo, trošku. A povídá, tak se nic nedá dělat, budete platit pokutu. Já jsem říkala, já nemám sebou peníze. A on pa, tak to se píšeme. A teď začal na tom blatníčku malým psát a šli tyhle ty ženy s těma kuželema a když se nekoukal, tak já jsem na ně dělala, podívejte se, co mi dělají. Jo a tam se zastavili a tomu chudákovi mladýmu začali říkat, že byste se nestyděl, naší Jiřince, nemají co dělat, jo, tady kriminalita tady je a oni si tady píšou a takovýhle. Skutečně chudinka celý spocený a psal to tam. A najednou mi povídá, to mi pražský policajti zatajovali. Povídá, chcete se k tomu vyjádřit? Já vám to můžu. A on povídá, tady je na to rubrika. Já vám to, já se vyjádřím. A teď mě to začalo strašně šrotovat v hlavě. A začala jsem psát. Snědla jsem třešně. Napila jsem se na to kyselého mléka. Přepadlo mě to. Na oné místnosti jsem si řekla, že bych se měla zapřít, jít popojet s vozem a on mě povídá, co to tam píšete? Jako, já už psala přes náčelníka, protože ta rubrika byla malinká a já povídám, poslyšte, až si to přečtete, tak uznáte, že by se to dalo napsat jednou větou holou. Ale je mi to kapík žinantní. A pokračovala se. Na oné místnosti mě napadlo, že bych měla popojet a konat dál. Nebylo to v lidských silách možné. Konala jsem nepřetržitě.
1: Hravé léto na Rádiu Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Samozřejmě, že tenkrát na ty zájezdy, jak jsme jezdili s náma, muselo jet taky umělecké vedení. To bylo přímo nezbytné. Bez uměleckého vedení by ten zájezd nedopadl dobře. A tak i s námi jezdilo výdatné umělecké vedení v podobě náměstka ředitele Státního divadla a našeho šéfa. A ti dva si jeli po krku, oni se neměli moc rádi, že jo, na tom zájezdu si vlastně nevyhovovali skoro v ničem. Nebyli k ničemu platní, ale být tam museli. Takže my jsme to brali jako nutné zlo. A ten náměstek ředitele, to byl bývalý důstojník. A tady budil neskutečnou hrůzu a všichni podřízení se před ním třásli, strachy, ale na zájezdech se z něho stávalo takové neškodné děcko. A Franta s ním i s tím druhým dokonale manipuloval. Tomuhle tomu bývalýmu důstojníkovi říkal bratře plukovníku, což se mu strašně líbilo, pač byl podplukovník, že jo? A pamatuju si, že on vždycky sedal, on měl 160 kilo a seděl na tom prvním sedadle a tak jako funěl a potil se. A my jsme jednou jeli do Remeše a chtěli jsme se taky podívat na tu gotickou katedrálu. A Frantu napadla, najednou on měl ohromný, jemu to furt zapalovalo, to bylo prostě neskutečný, prostě furt ve střehu, jo. Najednou mu to zapálilo a teď viděl to v tom poli a říká tomu náměstkovi ředitele, tak to je ona, podívejte se, tam stálo silo. Silo na obilí v tom poli, jo. Ten sám podívá, říká, no a čeče, takhle Frantíku, z dálky ti to ale vůbec nevypadá, víš, jako ta gotická katedrála. To ti čeče vypadá jako skoro takový to na to obilí, víš.
2: Prosím vás, na jaký obilí, bratře plukovníku, to je gotická katedrála.
1: Já to vím, že to je ona, ale... Takhle, když se na to dívám jako z dálky, tak tím mě to člověče připadá, jako kdyby to bylo takový to na to obilí. Já si nemůžu
2: pomoct. Co furt máte s obilím, tak my se na to celý den třeseme, těšíme se, jedeme sem, teď vidíme gotickou katedrálu a vy nám říkáte na obilí.
1: No já nevím, ne, mně to tak prostě připadá, přes to sklo to tak vypadá, že to skoro na to takový to obilí. Myslíte silo, jo? No to silo, no.
2: On přišel, ten Franta, vzal ho za ucho a řekl, vy jste zase naletěl, bratře plukovníku, vytáháme vás za uško. A on byl strašně spokojený, že má pravdu. S touhletou psychologií ten Franta zase počítal prostě a my jsme přijeli třeba do Florencie a teď jsme šli na procházku s Frantou a tenhle ten, že půjde s náma. Já říkám, ježišmarja, a on říká, Franta, ne, to bude sranda, počkej. Teď jsme šli na to slavné náměstí, kde byli ti Davidové a ti diskobolové a všecko a on ťapal před náma ten náměstek, jo, 4-5 kroků a Franta uviděl otevřený dveře a říká, šupni za ty dveře. Tak já jsem se tam schoval, on taky a ten náměstek šel chvilku ještě a najednou nás neměl.
1: Frantíku, kde seš? Frantíku,
2: a říkám, Franto, neměli bychom jít, to bude průšvih, neho, ať se vyžhaví v tom.
1: Frantíku.
2: Ty ti Italové, ke cosa succede? Io devo forse rimanere qui sono raso, se riesco a innamorarmi, vendicherò questo oltraggio, con la gelosia, so che tu...
1: Ja nemám Frantíka tam. Já vůbec ani nevím, kde je, kam se ztratil, ani autobus nevím, kde je. A vůbec vám ani nerozumím. Frantíku!
2: Říkám, Franto, pojď už. Nehor, jdi to gauner, nebo bej.
1: Frantíku, já už nemůžu, Frantíku, objev se!
2: Říkám, Franto, pojď, no tak jo, dobře, jdeme, no. Kde se lancáte, bratře plukovníku? My vás hledáme po celém městě a vy se tady vybavujete s nějakýma Italama, jste normální, nebo co?
1: Frantíku, ty jsi mě našel!
2: A zavedl ho až k autobusu, ten Franta, a on říkal, vidíte, já jsem se ztratil ve městě a Frantík mě našel a dovedl mě až ten takový to kamarád. Myslím si, že vrcholný rozkol mezi těmahle dvěma pohlavárama nastal, když jsme byli v Jugoslávii, to ještě Jugoslávie byla Jugoslávii a Dubrovník byl Dubrovníkem a my jsme tam přijeli na letní festival. Samozřejmě, že jsme se taky občas šli koupat. My jsme s Frantou se chodili koupat na luxusní placené pláže. To proto, že Franta se všude perfektně zorientoval a věděl, že u té branky sedí vysloužilí jugoslávští vojáci, takže když kolem nich procházel, tak je pozdravil zdravo drugári. Oni řekli zdravo! Ještě dávno, když jsme se opalovali, oni salutovali. A tak jsme se dostávali na ty nejdražší placené pláže. Zatímco tihleti dva, těm Franta poradil nádherný místo. On jim řekl, tam je to překrásný, tam sedíte koupat, tam to budete mít nádherný, tam si teda proladíte krkovičku, jo? A Oni tam skutečně chodili a bylo to opravdu tam nádherný. Mělo to jedinou nevýhodu, ale dost podstatnou, a to, že tam ústila městská kanalizace do vás. Čili oni se vraceli z toho koupání takový očáchlí, takový osmrádlí, jako jo, vždycky. A jednoho dne přišel bratr plukovník trochu dřív a Franta na něho nastartoval zase s ďábelským nápadem a říkal: poslyšte, bratře plukovníku, mě by to nevadilo, rozumíte, jsou to mladí lidi, o co jde, že jo? A kdo, Frantíku? Ne, no tak oni z den jde, že jo, on a Američanka. Kdo? Ten náš šéf, že? Náš šéf Američanka. No, na ty pláži, že jo, tam to vidělo spousta lidí, mě by to nevadilo. No tak co, no tak se do sebe zakosli, no tak o co jde, že? To nejde, že jo, to je v pohodě. Ale proč on jí musí vysvětlovat, kde v Brně je zbrojovka? To mě nejde. A on samozřejmě úplně sepeněl. To on jí říkal, no nejenom to, on ještě jí popisoval a pak to nakreslil do písku, kudy se jede na vojenské letiště, a to mě dostal teda, to by neměl, jo. A v tom on šel. Ten náměstek po něm vystartoval, říkal, co jste dovolil, vy jste prozradil státní tajemství, okamžitě budete zrušen, jak se vrátíme, vás okamžitě to... Ale proč, nebo co? Teď já jsem přece to nemohl říct. Já vůbec neznám slova v cizím jazyce, jak bych to mohl říct? Frantíku. Teď on nezná ani slovo v cizím jazyce. Tak jak on to mohl říct? Vy jste, bratři plukovníku, zase naletěl, já vás budu muset vytáhat za ouško.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Já abych se snad zbláznila a ty si tady děláš ty svý pitomý křížky. Tak se na to podívej. Malovali jsme předloni. Konzol vypadává. A ty si škrtáš sportku.
2: Já nemusím škrtat. Můžu si chvíli číst?
1: To je nápad. Co také, že by se šel podívat na děti? Nemám je kde vykoupat, vana je plná prádla. Jenže můžu já prát? Nemůžu.
2: Nemůžeš.
1: Prát můžu, ale věšet nemůžu. A víš proč?
2: Jo.
1: Jdu věšet na půdu prádlo a je tam hamačka. Drahá sousedko, povídám jí, proč k sakru věšíte vždycky, když já věším? A víš, co ona mi řekla? Povídá mi, ale to je omyl. Já nevěším, když vy věšíte, když já věším. No, tohle řekne ona mě, ona, že já věším, když ona věší. Co by si na to řekl?
2: Co je tu takový ticho? Proč nic neříkáš?
1: Co mám říkat? Stejně mě neposloucháš a čteš si noviny. Tohle je život.
2: Já nečtu tady listu, prohlížím si nějaký obrázky. Poslouchám tě, no.
1: Posloucháš, jo. Já to vidím, jak posloucháš. Čteš si o nemožném útoku slávy, jako kdybys to četl poprvé. Tak ještě tak, kde koho pokousal pes? Kdo koho vezme do podnájmu? Značka je mi 40, veselá, dohodneme se. Ty tak posloucháš, ty jo.
2: Čestný slovo, že poslouchám. Docela mě to zajímá, je to moc zajímavý, všecko je to, jen kdyby to bylo dál, víš, pokračuj. No, jak to bylo dál?
1: No, tak dál. Já povídám hamačce, už toho mám dost. Vy věšíte, když já věším.
2: Správně.
1: A vzala jsem šňůru na prádlo a pověsila jsem hamačku. Takhle ke komínu do průvanu, aby dobře schla.
2: Máš úplnou pravdu. Je v pořádku.
1: Jenomže hamačka si tam visí a schne, když na půdu přijde hamák a povídá, to jste neměla, sousedko, zrovna do průvanu, ona byla tak na cemr.
2: Víš, že s tebou docela souhlasím.
1: Já ještě vysvětluju, že ona neměla věšet, když já věším, ale on neposlouchá a povídá, oko za oko, věšení za věšení, teď pověsím já vašeho muže. A vzal tě a pověsil tě.
2: No. Samozřejmě.
1: Do kouta, co jsou ty saze, víš?
2: Ovšem.
1: Mně už vůbec do věšení nebylo, prádlo jsem nechala ve vaně a hamák, abychom to prejdali spolu dohromady, když on je teď vdovec a já jsem vdova. Co ti mám povídat, já nebyla proti a tak hned k němu.
2: No dobře, byl nejvyšší čas.
1: A jen jsem u něho, on hned koňáček, abych se neupejpala, že prej už nejsme žádný zajíci, škoda ztrácet čas. Tak jsem se neupejpala a zítra se berem. Slyšíš, Hergot? Zítra se vdávám za hamáka.
2: Ano. Já bych...
1: Dost, to už přestává všecko, naloženej do novin jako pokurka do láku. To už já se z toho zblázním.
2: Prosím tě, aby ses nezbláznila. A já vůbec nemusím číst. Já si můžu na chvíli lehnout.
0: To 1.1 FM, Rádio Jihlava, vaše jednička z České.

0: Nechte se bavit.
1: Nemohl byste mě říct nějaký trapa ze svého života? Dejme tomu divadelního života.
2: Dobře. Je to model nedávno, když jsem byl členem Studia Národního divadla, jeho šéfem byl Jindřich Honzl. Muž s velikou autoritou, my jsme si ho všichni velmi považovali a právě. Byla to veliká osobnost. A já jsem měl vždycky, a ještě mám furt takovej zvyk, že před představením vždycky jdu k oponě a dívám se tou proslulou, každá opona má tuto dírku pro herce, dívám se dírkou v oponě do obecenstva, abych věděl, pro koho ten večer hraju. Jednou večer, před začátkem představení, já se dívám tou dírkou a vedle mě stál kolega Brousek. Jo? V páté řadě vám seděla černá, krásná holka, rasik. No něco pátkovýho, já jsem se koukal. Něco tak krásného, to by byl přímo hřích to hospodinovi nepochválit. Já povídám Brouskovi, podívej se. Brousek přiklek a taky se podíval a povídám, no jo, to je holt věc. Já říkám, no tak co uděláme? No to je jednoduchý. Tak jsme vzali takovou škartičku, letříček, brýfeček a napsali jsme tam, já jsem tam napsal. Krásná, neznámá. Já byl ještě blbější než teď. Krásná, neznámá. Jestliže vaše krása láme mužská srdce, nesete za to zodpovědnost. Počkejte na nás po představení ve foaje divadla. Vaši Miloš Kopecký a Otakar Brousek. Zavolali jsme uvaděčku a řekli, aby té dívce v páté řadě ten lístek dala. A teď jsme se dívali a pozorovali. No a viděli jsme, jak ta dobrá žena jde tou uličkou v Mozarteu, tenkrát to bylo rozděleno takhle napůl, jak jde a hledá, konečně tu dívku spatřila, dojde k ní, předává jí ten lístek, ta dívka takhle ten lístek vzala, otevřela kabelku, dala ho dovnitř a kabelku zaklapla. A my jsme skoprněli. Říkala, no tak to je tedy co teď? Ona si to ani nepřečtla. Já říkám, ona si to přečte o přestávce, teď se s tím nechce jaksi rozptilovat. Prostě uvidíme. A hrálo se. No my jsme hráli. Skončilo představení, my vyšli do foaje. Tam nikdo nebyl. Na ulici nebyl nikdo, ve foaje nikdo. Byli jsme trošku zklamáni, chvilku jsme zaraženě čekali, já jsem úplně přemýšlel, v čem jsme se dopustili chyby. Ještě jsem si říkal, že by snad naše umělecká kreace tu dívku jako odpudila, no to je vyloučený, to jsem zavrhnul. Nepřišla, povídá Brousek, půjdeme. A já říkám, její škoda, ona se okradla. A šli jsme domů a zapomněli jsme na to jako na smrt. Asi za týden se hrála opět Mášenka a já a Brousek jsme seděli v šatně před zrcadlem, tak jsme se líčili. Když tu najednou vstoupila sekretářka ředitele Honzla, slečna Karasová, a pravila. Pánové Kopecký a Brousek, prosím do kanceláře k soudruhu řediteli Honzlovi. My jsme se na sebe udíveně podívali a já povídám, o to je výborný den, dostaneme přidáno. A šli jsme. Já jsem se v té chvíli podoval trošku oné krávě, která vedena jsouc na jatka pravila druhé krávě, to dámo bude asi kvůli očkování.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
3: Dneska jsou nad Prahou vidět hvězdy, a to se tak často nestává, počasí stvořený pro dlouhý cesty, zdravím terminál A. S úsměvem jsem dostal padáka v práci, upřímnou závistí praskala kancelář, budu čas trávit jenom meditací někde v lese a hlavně sami.

Dneska všichni říkají a všude píše se, že prej je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí být, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: A teď kouknu, jak jich proženu střelcem. F13 na G4, tak a hrc do bávy.
2: To jsou všecko ty vaše průpovídky. Takové jsem to měla hezké a teď abych měnila dámy. A jestli mi ještě zdvojí věže, tak to můžu rovnou zabalit.
1: Tak šup, stará hajná, šup, šup. A mač si to.
2: Nechte si ty řeči, když dávám garde, řeknu garda, ne hrc do báby. A to hajnou si nechte taky od cesty. Seberete mizernýho pěšáka a ohulákáte tady jako pavián. Hoj, ty štědrý večere. A já bych teď měnila dámy.
1: No, tak, tak vidíte to.
2: Hernajs, nechte si ty řeči, člověk. V jednoho umluvíte, to je ono. To je vaše, čím vyhráváte.
1: Klid, vdovo, klid, pár tahů a zbyde ti pár pěšáků a oči pro pláč.
2: Nejradši bych do toho kopla, vy s tím řečněním, ale...
1: Tak táhnou, vdovičko, táhnou a nepudrujou se mi tady.
2: Šach je ušlechtilá hra, jsou hry, při kterých se nemá spěchat.
1: Kam to koukáte? Tady je šachovnice. A mě to z očí nevyčtete, depa.
2: Očích se vyčte mnoho, jsou-li dostatečně hluboké. Myslíte, že mám oči ke čtení?
1: Přestaňte číst, dávám šach. Čert věřdově dva kolikrát zkomplikuje věci. Šach! A jdu vám po střelci.
2: Co je do střelce? Vem si střelce! A vem si nejen střelce, vem si všechno, co chceš.
1: Hernajs, dej sem tu věž. Tadyhle jsem měl stuplovaný věže, dejte jsem. Já jsem neviděl, že mi na ní jdete.
2: No, čeno ta ženo, jinak to s váma hrát nemůžu. To nejde sáhnout si na figuru a nechat. Jak se sáhne, tak se hraje. A má zdravotní.
1: Hernajs, dovo, já jsem neviděl, dej tu věž. No.
2: Ale depak, ne, ne, tohle se smí. No, no, no, no, no, no, no, no, tak drahoušku. A teď pojď, do čeno ta ženo, kde pak sáhnout si na figuru. Jak je figura v ruce, musí se s ní hrát. Tak vidíte to, teta, a jdeme zítra na radnici.
1: Herna, ženská, nech si ty řeči, ty jednou umluvíš, to je ono. To je
2: tak šup, šup, šup, šup, šup, a maš si to pěšáku.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: umí.
1: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
2: V ženském práči si myslím, já bych vám to řekl, já vám to řeknu líp, ústy básníka. Jestli si vzpomenu. Ano. Plakala byste. Je hroznější věc v světě celém, než dům, kde žena zklamaná se denně trápí nad manželem v své samotě jak prodaná. Plakala byste. A co zmůže slzí prout, než vzuřivost mě uvrhnout? To je Puškin. Ženský pláč je něco nesnesitelného. Nesnesitelné. Mimochodem, to je nejstrašnější tyranie. Tyranie sas. Žena svým pláčem vám dovede zkazit všecko. Kolikrát já jsem šel na zálety a měl jsem dobrou náladu. Ne, ona mi to zkazila pláčem. Já jsem z toho večera neměl nic, ona mi prostě vlastně plivla do toho vína. Je to nejstarší. Když již, jo, kdyby řekla partnerka, kam to jdeš, kam jdeš, a ti to zakazuju. A bych byl na koni, řekl by, co mi zakazuješ? A šel by, jako Jánošík, tvrdě čelem bych šel za svým. Ale když vám začne ženská brečet, tak jste bezmocný. To jste bez... Co s tím? Co s tím?
3: Tady je ta žena.
2: Ano?
3: Žena slabá žena se hlásí o slovo.
2: Aha, když řekne žena slabá žena, tak vytáhá ty nejsilnější kalibry.
3: Jsem od Tisku.
2: No vy to říkáte, jako jsem od Neštovic, málem.
3: Ráda bych vám položila několik otázek na tělo.
2: Na tohle?
3: Máte snad jiný?
2: Ne.
3: Škoda.
2: No, začala jste výborně, jo. Tak tím jste si mě koupila, prosím.
3: Jak jste se dostala k divadlu?
2: To je dobře, že se ptáte a že ta otázka není napsaná, protože tady strašně záleží na tónu. Tón macht Musik. To je jako v té anekdotě, jak rodiče dostanou telegram od svého kluka, který je na vojně, jo. A otec říká mamice, podívej se, tak se podívej. Jakýho nevychovanýho drzýho spratka jsme si to vychovali. On si prostě pošle telegram. Táto, pošli peníze. A maminka veme ten telegram a říká, teď ty neumíš číst. On přece píše, táto, pošli peníze. A zrovna tak je to s touhletou otázkou. Ta otázka taky může znít. No jak, vy jste se dostal k divadlu?
3: Co si myslíte o vlastním herectví?
2: No, můj názor na vlastní herectví, řekl bych, na vlastní tvorbu, na určité prohlubně, řekl bych, a sondy, které provádím do lidských duší, na určitá stvárňování a na určitá přetělesňování, že ano, která tedy dělám ve svém, tak, a protože pochopitelně hraju sice rychle, ale nikoli v povrchně, to vždycky ano, říkám kolegům každý večer před představení, hele, budeme hrát rychle, ale nikoli v povrchně, jo? No tak, můj názor na vlastní tvorbu prodělal určité změny. Když mě bylo 20, tak jsem říkal Chaplin. Když mě bylo 25, tak jsem říkal Chaplin a já. Ve 30 jsem říkal já. Ve 40 letech jsem říkal já a Chaplin. A teď už říkám jenom Chaplin.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rád

0: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty, celý můj svět,
1: laskavá náruč
0: i zběsilý let.

0: kdy se ví, co Bůh chystá.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
2: Potkají se dva a povídá ten jeden. Poslyšel jsem slyšel, že tvoje manželka je v lásce takový divoch, je to pravda? Ten říká, ti ani nevím, no. Jeden řekne tak, druhý tak. V kanceláři povídá Žaneta svínový kolegyní. Poslíš, pamatuješ přece, když jsi sem minulý týden přišla, tak jsem ti řekla, že tady všichni milujeme našeho šéfa. Ona říká, no pamatuju, samozřejmě. Ta říká, no tak dneska seš na řadě ty. Potkaj se dva, povídá ten jeden. Hele, Tondo, já slyšel, že se rozvádíš, je to pravda? On říká, no jo, je to tak, no. No tak řekni, mohl ty by si žít s člověkem, který nemá v hlavě nic jiného než sex? Ráno sex, poledne sex, večer sex? Já říká, no tak to teda ne, s takovým člověkem bych opravdu žít nechtěl. On říká, no tak vidíš, no a má manželka právě taky ne. Povídá doktor v nemocnici pacientovi, pro pána krále člověče, vy ty čípky jíte? A on říká, no a? Mám si je snad strkat do prdele nebo co? Čtyřletej Moricek se dívá do klíčový dírky ložnice rodičů a říká svý tříletý sestřičce. No, tak schválně se tady podívej. A tyhle ty lidi nám budou zakazovat loubat se v nose. Přijde Hanička ze školy a říká, mami, dneska se dělal ve škole průzkum a zjistilo se, že v naší třídě je jedna jediná pana. Maminka říká, no tak já doufám, že jsi to byla ty. Ona říká, já ne, paní učitelka. Jedna mladá, hezká blondýnka přijde k doktorovi a říká, pane doktore, prosím vás, můj manžel je nějaký nemocný, má různý bolesti a tak. Doktor říká, no, no dobrá, no, tak se teda slíkněte a ukažte mě, kde ho to všude bolí. Maminka stojí před zrcadlem a zkouší si novej klobouk a děti říkají, mami, to ti tatínek koupil novej klobouk? A ona říká, prosím vás, kdybych se měla spolehnout na tatínka, tak bych neměla ani vás. Potkaj se dva, povídá ten jeden. Hele, poslíš to, no, já slyšel, že tvoje manželka si prej nechala dělat na obličej takovou masku z bahna. No řekni mi, stala se tím taky hezčí? No říká, no tak ze začátku jo, no ale později pak začalo to bahno opadávat. Babička říká vnoučetí, Moniko, nezapomeň, že zhřešit se dá i nemravnou myšlenkou. A ona říká, ale já ti to věřím, babi, jenomže to už zdaleka nemůže být ono.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.